0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hity magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo, jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keříky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my

0: se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřik, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselně to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
2: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
1: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo jich se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
0: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřily taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
1: Kam jste se stěhovali?
0: My jsme se odstěhovali do Teplic.
1: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
0: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chci se vrátit domů, jenom na krátkou chvíli.

0: rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné mám stát.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben, štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náhře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Hudebníci. Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace, má sjednotit data státu na jednom místě. Řidiči už můžou projet na novém přivaděči z dálnice D3 na Český Krumlov. Nový murál zdobí vchod před základní školou Zborovská v Táboře. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, teplotní maxima dnes 22 až 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní ráno. Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Projekt vychází z vládního usnesení, podle kterého mělo Ministerstvo obrany systém spustit do konce roku 2020. Řidiči od včerejšího dne můžou projet na novém přivaděči z dálnice D3 na Český Krumlov. Stavba bude zároveň sloužit jako obchvat obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Práce stály bezmála 400 milionů korun, pokračuje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek.
2: Co se týče toho, že to je 3,3 km za dva roky, tak si myslím, že to je obvyklá doba výstavby a jsem rád, že ten finální termín, který byl ujednán, nakonec byl dodržen.
0: Umělecká dvojice Lemur na zdi vytvořila velkoprostorovou malbu před vchodem do základní školy Zborovská v Táboře. Malířky se inspirovaly starými plány táborského podzemí. Takzvaný murál je součástí celkové proměny prostoru v areálu prvního stupně, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
3: Akutní bylo odstranění dožilých plastických prvků, což byla taková zabudovaná sedátka a stoly. Velkou prioritou bylo ale také zvýšení bezpečnosti před školou. Čili došlo k vytvoření nového asfaltového povrchu, dále tam dojde k zúžení vozovky v prostoru přímo před školou.
0: V blízké době přibude před školou ve Zborovské ulici taky mobiliář. Projekt město Tábor vyšel celkově na zhruba 2 miliony korun. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad víc než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Uvedl, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii. Sport. Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru čtvrtá. Přestože skončila těsně za stupní vítězek, byla po závodu dojatá štěstím.
4: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do pátého místa a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tato Brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměří 22 stupňů Celsia. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala v obci Rabšach na Jindřichohradecku. Počítejte v místě s komplikacemi, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 5 hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 29. srpna. Dobré ráno a pěkný poslední prázdninový víkend přeze studia Luboš Voráček.

Jitka Zelenková dospívala 8 a čtvrt minuty po 5. hodině. Dobré ráno. Dnes už je sobota, tedy už 29. srpna. Do konce roku zbývá 124 dní. Svátek dnes mají Evelíny. Evelína to je jméno keltského původu, které se vykládá jako počeštěná podoba anglického jména. Jehož původ se nejčastěji vykládá z keltského Eblin. S významem radost anebo také světlo. A někdy také z francouzského Avelin, s významem lesní ořech. Tak Evelínám k svátku všechno nejlepší. V roce 1885, právě 29. srpna, se strojil první motocykl Gottlieb Daimler. V roce 1948 skončila Orleánská pouť na svatém Hostýně. Byla to jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu. 29. srpna roku 1526 v bitvě u Moháče porazili Osmani v čele se sultánem Sulejmánem I. vojsko Ludvíka Jagolonského, uherského a českého krále, který se při útěku z bojiště utopil. Bylo mu 20 let. V roce 2003 zemřel Stanislav Procházka mladší, zpěvák, kytarista, hudební skladatel. A v roce 2021 zemřel Lee Perry, to byl jamajský zpěvák a hudební producent, byl mu 85 let. 29. srpna roku 1811 se ve Veselí nad Lužnicí narodil Václav Filipek, to byl buditel, divadelník, také překladatel a novinář. 78. narozeniny dnes má Jan Graubner, katolický biskup, který do roku 26 byl 37. arcibiskupem pražským a 20. primasem českým. A 73. narozeniny dnes má Marta Beňačková, slovenská operní pěvkyně, mezzosopranistka. Pokud také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za minutu bude 17:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo s deštěm anebo s přehánkami, místy s bouřkami, které byly velmi místy i silné. Srážky pak ale k ránu většinou ustávaly. Nejnižší teploty noční 17 až 11 stupňů Celsia. Přes den nás čeká polojasno až oblačno, ráno se pouze výjimečně může objevit ještě přehánka, večer pak oblačnosti částečně bude přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25. Na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vát by měl mírný západní nebo jeho západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Později odpoledne pak zeslábne. Rostlinové podmínky ty budou dnes velmi dobré, postupně jenom dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A už nám také přišla první dnešní zpráva o tom, abychom se dozvěděli, jaké je počasí u vás. Píše Josef, že po nočním dešti je obloha nad Duchovicemi zamračená, je 13 stupňů a bezvětří. Jasný a veselý den přeje všem. Josefe, děkujeme za zprávu a do Duchovic přejeme také pěkný víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se řídit? Tato informace na ta následující informace má jste mohlo zajímat. Jedna kondiční jízda, tu byste si zaplatili a tu druhou byste dostali zadarmo. Asociace autoškol totiž spustila nový projekt, který má pomoci lidem, kteří sice mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili, anebo se z nějakého důvodu prostě necítí na silnici být v klidu a v pohodě a bojí se. Do projektu se můžou zapojit seniori, ale třeba také rodiče na mateřské dovolené. My o tom budeme mluvit za chvilku více, teď jsou to mandraže.

0: Hustý provoz, nové neznámé technologie a také strach z toho, že udělám chybu. To jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat a také chovat se bezpečně na silnicích, tak s tím chce pomoci Asociace autoškol. A to novým projektem, který se jmenuje Zpátky za volant. Ten je určený pro seniory, ale také rodičům na mateřské. Obě skupiny totiž tvoří přes 1,5 milionu řidičů a nikdo neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko,
2: je to na vás teď.
1: Tak já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
2: Tak.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
2: Musím jít zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
1: Aha, tak to bylo málo.
2: Tak, ještě rozsvítí ze světla.
1: A jedem.
2: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila.
2: Parkovat si pamatujete? Parkování?
1: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
2: Já bych chtěla kolmí a pozadu.
1: To je náročné.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
1: Teďka si to srovnám už takhle?
2: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
4: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šlapáka mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant, pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: A teď si poslechněte zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidi můžou o tomto víkendu ve vybraných prodejnách přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Uvedla to manažerka sbírky Magda Frišová. Sbírku pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak Diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin a pomoc je možné i online. Jihočeští hygienici zaregistrovali tento týden 4 případy klíšťové encefalitidy. Letos je jich zatím 61. To je o 23 míň než loni touto dobou. U limské boreliozy přibylo tento týden 51 případů. Od začátku roku jich je už 714, což je o 133 víc než loni. Informovala o tom ředitelka krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Už jen hodiny dělí Island od začátku referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Pokud většina Islanďanů bude to pro vládu pokyn, aby začala zjišťovat, za jakých podmínek může ostrov vstoupit do 27. Výsledky ale nejspíš budou velmi těsné. Karlův Hrádek u Purkrace na Českobudějovicku dnes ožije středověkou veselicí. Divadelní spolek Křižáci připravil bohatý program se středověkou tématikou. Na dalším ročníku hrádkování se představí rytíři ze spolku Aurum Tábor se svým šermířským vystoupením. Taneční lekce předvede soubor historických tanců Kancioneta. Chybět nebudou tvořivé dílny ani platnéř se svou sbírkou historických zbraní. Akce začíná ve 13 hodin. 21-letá tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci a poprvé v seniorské kariéře si zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. V zápase třetího kola kvůli dešti rozloženém do 2 dnů porazila Japonku Hibinovou 6-0, 6-4. Dalibor Svrčina zvládl duel s Američanem McDonaldem a představí se ve Flushing Meadows poprvé v hlavním pavouku. Na jihu Čech dnes očekávejte zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí maximálně k 25 stupňům, na horách naměří 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kaplické slavnosti uzavřely parkoviště u Ševčíků v Kaplici. Od 9 hodin do 10 neprojedete ani od hasičárny po náměstí. Půjde tudy historický průvod. Dobře dojeďte šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 3 a čtvrt minuty a vy posloucháte v sobotu ráno Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno. Kus historického mostu z 16. století vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině Radbůzy se totiž předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé. A co bylo dál, tak o tom uslyšíte za chvilku. Teď nechám zaspívat Leška Semelku, píseň, která se jmenuje Jednou větou.

0: Nízká hladina vody v Radbůze v Dobřanech na jižním Plzeňsku odhalila neznámý kamenný předmět na dně řeky. Upozornili na něj obyvatelé města na sociálních sítích. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli.
1: Potvrzuju místo a typ události. Pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy z náměstí.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi karabinu.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být, podle toho, co víme z historie, v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, jejímž zmizení se toho moc neví, nebo je to jenom prostě součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všimno zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
3: Počkej.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
2: Velký kus skončil v hlubší části v řece a teď se hasiči pokusí vytáhnout druhý menší kámen.
7: Zasně, tady stál, když dostanete z okrajnou známku.
3: Dobrý, to se s vámi loučím.
4: Ano, tak ten druhý pokus byl úspěšnější, našli jsme originální žulový chrlič.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece. Takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:15. Máme pro vás tedy informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo oblačno a zataženo s deštěm anebo přeháňkami, místy i bouřkami, výjimečně i velmi silnými, ale srážky pak k ránu většinou ustávaly. A stále ještě ustávají. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 11 stupni Celsia. Přes den bude teplej, bude polojasno až oblačno, ráno se ještě výjimečně může objevit přeháňka, večer pak oblačnosti částečně přibyde. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl mírný, západní nebo jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, později odpoledne pak ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v neděli bude zpočátku oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm, ale už ráno budou srážky ustávat a postupně bude pak ubývat také oblačnosti. Odpoledne a večer pak zítra bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 17 až 13 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra bude tepleji než dnes 23 až 27 stupňů. Zítra by měl vát slabý, během dne pak přechodně mírný jihozápadní anebo západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů už takhle po ránu, abyste viděli, kam zajít dnes za rozptýlením. Na tvrzi ve Vlksicích na Písecku dnes večer zahraje divadelní spolek Kašpar. Od 8 hodin uvede komedii Martina McDonalda Mrzák Šimanský. Příběh se odehrává v nejzapadlejším koutě Irska, kam přijdou američtí filmaři. Pro tělesně postiženého Billyho, který touží uniknout z venkova, se jejich příchod stane možností a možnou šancí na nový život. Vodní mlýn v Hoslovicích ten od 10 do 17 hodin bude patřit tradičním dožínkám, připomenou mlácení obilí a pečení chleba, chybět nebude samozřejmě folklor, řemeslný jarmark ani dílny pro děti. Zdíkovské středověké slavnosti začnou ve 12 hodin na ostrově u zámku ve Zdíkově. Připravený je středověký jarmark, ukázky řemesel, vojenské ležení, šerm, sokolnictví, hudba a tanec. Hlavní bitva začne v 16 hodin. Karlův Hrádek u Purkarce ožije od 13 do 17 hodin programem Loučením s létem aneb středověké hrádkování. Na programu je šerm, historický tanec a také dobové zbraně, zájemci si můžou vyzkoušet lukostřelbu a také tvořivou dílnu. Velké náměstí v Prachaticích bude od 13 hodin patřit festivalu Saltfest. Na rockovém open air festivalu vystoupí Tři sestry, Motorband, Tlustá Berta, Parkán a také Alžběta. Ten program potrvá až do 10. hodiny večerní. Hasičský areál v Dolních Němčicích u Dačic ten zve od 14 hodin na ukončení léta s hasiči. Děti čekají soutěže, hasičská pěna, malování na obličeji a ukázky hasičské techniky. V areálu tělovýchovné jednoty Sokol v Branicích na Písecku ve 14 hodin začne prázdninohraní. Obec jim symbolicky uzavře letoční prázdniny. Před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada v Hluboké nad Vltavou vyvrcholí dřevosochařské sympozium. Vernisáž hotových děl začne v 15 hodin a doplní výstava historických pil a také seker. Na hřišti v Šíji v Drahotěšicích začne v 15 hodin loučení s létem. Obec připravila společné odpoledne na závěr prázdnin. Červenohrádecká arena v Červeném Hrádku na Dačicku zve na 16. hodinu na sousedské posezení. Setkání je určeno místním a také návštěvníkům. Na náměstí Československé armády v Hluboké nad Vltavou zahraje o 19 hodin skupina New Rangers. Koncert nabídne country, folk a vstup je zdarma. Pak třetí nádvoří zámku v Jindřichově Hradci, to bude od 20 hodin patřit operetě Veselá vdova. Lehárův titul Pod širým nebem uvede orchestr a sbor divadla J.K. Tyla v Plzni. V hlavní roli vystoupí Soňa Godarská. Další pozvánka je do Lomnice nad Lužnicí na folklorní festival u Zlaté stoky. V 10 hodin začnou hrádky folklorní cházky, ve 14 hodin pak přehlídka souborů a v 19 hodin pak bude koncert k 35. výročí souboru Javoráček. Součástí akce je také řemeslný jarmark a také pivo z malých pivovarů. A ještě pozvánka do Borovan na rajčatový den. 0. ročník rajčatového dne nabídne ochutnávku desítek odrůd rajčat, jejich představení i cenné rady pro úspěšné pěstování. Těšit se můžete také na setkání s uznávaným zahradníkem Pavlem Chloubou, který se podělí o své zkušenosti a nabídne tipy a také inspiraci pro každého milovníka zahrady. Chybět nebude ani chutné rajčatové občerstvení a nápady, jak rajčata využít v kuchyni, od tradičních receptů až po kulinářské inspirace. Borovanská budůvková zahrada ožije v 10 hodin.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Hrad Kámen na Pelhřimovsku se dnes otevře po 3 letech veřejnosti. Zhoršená kvalita vody zůstává na všech 3 sledovaných plážích Lipna. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat na polojasno. Teploty dnes 22 až 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rösler.
3: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
2: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Kvalita vody na Lipně se nezlepšila. Pláže v Černé v Pošumaví, Horní Plané i Lipně nad Vltavou zůstávají na 3. z 5 stupňů. Hygienici tam zjistili zvýšené množství sinic a chlorofilu i sníženou průhlednost. Pokračuje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
4: Jde o zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou.
2: Hrad Kámen na Pelhřimovsku se dnes v 10 hodin znovu otevře po 3leté rekonstrukci. Kompletní oprava za zhruba 100 milionů korun se dotkla exteriérů i interiérů památky. Jednou z ústředních expozic hradu je i sbírka téměř 40 historických motocyklů. Právě na ty je zaměřený dnešní doprovodný program, pokračuje kastelánka Zlata Vobinušková.
5: 11 hodin a ve 3 hodiny odpoledne bude mít svou triálovou show pan Marek Vinš, takže bude na motorce skákat po paletách, po skalách a přeskakovat návštěvníky, když budou mít zájem. A celý den, celá ta sobota bude vstupné zdarma do všech expozic.
2: Vodní mlýn Hoslovice na Strakonicku dnes od 10 hodin ožije tradičními dožínkami. Součástí oslav bude i průvod a předávání dožínkového věnce. Program doprovodí podle Lucie Kupcové, marketingové pracovnice Muzea středního Poltaví Strakonice, práchyňský soubor písní a tanců. Lidi například uvidí, jak se vázaly snopy nebo povřísla, nebo jak se mlátilo obilí. Péct a ochutnávat se bude čerstvý chleba z původní pece. V každou celou hodinu bude komentovaná prohlídka mlýna.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech dnes bude zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Úplná uzavírka platí v prostoru bývalého vojenského letiště Tchořovice u Kadova na Strakonicku. Koná se tady burza. Řidiči musí využít objízdnou trasu. Dobře dojeďte, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov je otevřený. Pro řidiče to znamená kratší a také bezpečnější cestu z Prahy na Lipno. A pro obyvatele okolních obcí samozřejmě klidnější život bez velkého množství aut. My se na místo vypravíme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině v sobotu 29. srpna. Dobré ráno a pěkný celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Právě dospíval Petr Muk, rodák z Českého Krumlova, který zemřel v květnu roku 2010 a tak se nedožil toho, jak ředitelství silnice dálnic včera otevřelo přivaděč z dálnice D3 právě na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Komunikace zkrátí o víc než 3 kilometry cestu z Prahy na Lipno. Na slavnostním otevření přivaděče byla také naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
1: Ta stavba se dá rozdělit na 2 části. Západně od dálnice D3 vznikl krumlovský přivaděč z dálnice a východně od D3 pak přeložka silnice 2. třídy z Velešínska do Dolního Třebonína. Tato komunikace slouží i jako obchvat okolních obcí, doplňuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a říči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděš.
3: Jak už jsme zmínili, vybudování více než 3 kilometry dlouhého přivaděče stálo 400 milionů korun. Co všechno stavba zahrnovala?
1: Tak není to jenom vybudování samotné komunikace a zmíněné křižovatky z Třebonína na Český Krumlov. Pro zajímavost, jenom na násypy se použilo 154 tisíc metrů krychlových zeminy. Změnila se i křižovatka silnic z Třebonína na Český Krumlov, která je na konci úseku. Ta původní byla nepřehledná. Kdo tudy jezdil, tak to určitě zná. Při cestě od Českých Budějovic byla schovaná za horizontem. Teď je tam křižovatka ve tvaru písmene T. Další práce popsal manažer stavby Ondřej Kokeš ze společnosti M Silnice.
4: Na konci úseku se nachází protihluková stěna, dlouhá 80 metrů. Hlukově chrání statek ze 14. století. Na trase se vyskytují 2 mostní objekty. Oba mostní objekty překlenují přilehlé vodoteče. Stavba prochází 2 skalnatými zářezy. V 2. zářezu byla skála narušená, takže se museli udělat dodatečné opatření. Finální povrch skály se opatřil ocelovou sítí tak, aby nedocházelo k další erozi materiálu.
3: V provozu je teď skoro 100 kilometrů dálnice D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Kde stavba D3 pokračuje?
1: Tak celá D3 bude dlouhá téměř 170 kilometrů. Už aby to bylo. Letos v červenci ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo úsek od Nažidel k hranici s Rakouskem. V listopadu zprovozní téměř 6 kilometrů mezi Kaplicí, nádraží a mimoúrovňovou křižovatkou Kaplice. Příští rok se otevře poslední část jeho české D3, a to přes 6 kilometrů od Kaplice k Nažidlům. Zároveň se připravuje středočeská část dálnice D3, která bude měřit 59 kilometrů. Do konce roku by mělo být vykoupených kolem 80% pozemku.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo oblačno a zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy s bouřkami, výjimečně se silnějšími. Srážky pak k kránu většinou ustávají. Nejnižší teploty noční 17 až 11 stupňů Celsia. Ale přes den bude polojasno až oblačno, ráno se výjimečně může ještě objevit bouřka. Večer pak oblačnosti částečně bude přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní nebo jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak později odpoledne zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je po dešti a bouřce 14 stupňů. Pohodový den všem přeje a zdraví Boža. Božu děkujeme, do Svinů také zdravíme. A mám tu také SMSku z Jindřichova Hradce, kde u nádraží je zataženo, slabý západní vítr a 15 stupňů, jak píše, a pěkný den přeje všem Milan. Milane, děkujeme, do Hradce Jindřichova také hezký víkend přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk, tak to se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé a také historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu anebo sebevraždu, by nově teď mohla také pomoci exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden. Další podrobnosti k tomu přidáme za chvilku, ale ještě předtím bude zpívat František Nedvěd a jeho bratr Jan Nedvěd.

0: Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a také vyšetřovatele. K objasnění případů by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů z blízkých vyšetřování.
1: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: K mikrofonu usedla Gabriela Blahová. Čekají nás zprávy.
3: Je půl sedmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Předtím museli nástup do školy oznamovat pojišťovně jak školy, tak studenti. V praxi se proto stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Firmy instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem dál neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchů vyjednávání. Areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku se po víc než 20 letech otevře veřejnosti. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová čtvrť, si lidi můžou prohlédnout ještě dnes v rámci True Crime Festivalu s názvem Oddělení Hrudkov. Na festivalu zabývajícím se skutečně spáchanými trestnými činy se představí čeští kriminalisti, soudní lékaři nebo investigativní reportéři, uvedl to hlavní organizátor Michal Rolčík. Rozloučení s prázdninami připravila na dnešek Zoo Tábor. Letos bude zaměřená na krkavce, kteří patří k nejinteligentnějším ptákům. Návštěvníci se dozví zajímavosti z jejich života i rolí ve filmu nebo mytologii. Setkání začne ve 13 hodin, informoval o tom mluvčí zoologické zahrady Filip Sušanka. Turnaj handicapovaných sportovců se dnes uskuteční ve sportovní hale v Českých Budějovicích. Český pohár vozíčkářů ve stolním tenisu se tady bude konat teprve podruhé. Pořádá ho nezisková organizace Zažij dobro. Do města se sjedou aktivní sportovci, paralympionici i reprezentanti. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměří 22 stupňů Celsia. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne a biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kaplické slavnosti uzavřeli parkoviště u Ševčíků v Kaplici. Od 9 hodin do 10 neprojedete ani od hasičárny po náměstí. Půjde tudy historický průvod. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl sedmé, k tomu 3,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Pokud máte psa a chystáte se na očkování proti vzteklině, měli byste si ho nechat zapsat do centrální evidence. Povinnost začala platit od července. Za chvilku uslyšíte, jak celý proces funguje. I to, jestli veterináři měli s novým systémem nějaké potíže. Ze všeho nejdřív je tu ale slovenská formace Elán s písní Člověčina. Tak hezké ráno.

0: Přibližně 3500 psů zapíší veterináři denně do centrální evidence. Registrace odstartovala na začátku července. Má ztížit fungování množíren a také pomoci lidem najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a za zapsání účtují poplatek několik stovek korun. To očkování může platit až 3 roky, proto tedy mají pejskaři na splnění povinnosti čas do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Je to trošku jaksi zátěž časová. Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Drobné komplikace se objevily, jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres těch majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 000 korun. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes, stejně jako včera, drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně nás postupně opouští oblačnost, studené fronty, takže na východě kraje máme až zataženou oblohu, naopak na západě kraje většinou polojasno a teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 16 stupňů, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlaky 1017 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáňov hlásí 11 stupňů a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: A jaká bude sobota?
2: Bude polojasná až oblačná, teď brzy ráno ještě na východě kraje, až zatažená s ojedinělými přeháňkami, ale to už brzy odejde. Večer pak oblačnosti částečně přibyde. Dnešní maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Dnes tady žádný pařák nebude, asi se ani nepřiblížíme k teplotním rekordům, že?
2: Ne, dnes budou ty teploty jenom lehce nadprůměrné, ale k rekordům se ani nepřiblížíme. Ta maximální hodnota je z roku 1992 33,6 stupně, ta minimální z roku 1924 3,6 stupně. Průměrná hodnota pro dnešní den 16,9 stupně. Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 14 minut a zapadne pak v 19 hodin a 50 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až zataženo, kránu lokálně se slabým deštěm a teploty nám klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra zase ráno ještě velká oblačnost, ojediněle se slabým deštěm, ale již ráno ty srážky ustanou a během dne pak bude převažovat polojasno, na horách přechodně až oblačno. Pozdě večer bude oblačnosti opět přibývat. Zítřejší maximální teploty o něco vyšší než dnes, 24 až 27, na horách 20 až 23 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce slabá zátěž.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to pro tuto chvíli. Za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Petr Wittlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor a spoluautor celé řady monografií o umění. Ale hlavně je Petr Wittlich budějovickým rodákem, vyrůstal v České ulici. Jeho tatínek byl divadelník za první republiky a později pak používal umělecký pseudonym Velský. Se svým rodným jménem narazil v 50. letech. No a v rámci našeho večerního pořadu Jihočeši na to všechno bude Petr Wittlich vzpomínat.
1: Tehdy se odehrála také zajímavá taková anekdota kolem toho našeho jména, jo? Protože oni mu soudruzi navrhovali, aby se počeštil to jméno, což by vlastně nebylo problém, protože když používal pseudonym Vilský, tak se klidně měl Vilský, ale otec se nějak, jako se mu tohle nelíbilo, že s ním takhle nakládají a řekl jim, ať se přeměnuje nejdřív soudruh Gottwald a potom se přeměnuju taky já. A bylo ticho, jo? A byl konec, bylo to v pohodě. No pak jsem tam dost dlouho nebyl, pak když jsem tam přišel v 70. 80. letech, tak jsem se podíval, jak se to tam nezměnilo, protože my jsme bydleli v České ulici. Takže když přijdu do Budějovic, tak vždycky zajdu do České ulice a sáhnu si na tu mosaznou kliku, která tam pořád ještě je u toho čísla 34 a doufám, že tam bude na věky, protože zašlehne ve mně taková vzpomínka krásná na ten ztracený ráj toho dětství zkrátka.
0: Ještě připomenu, že pořad Jihočeši, jehož hostem bude právě Petr Wittlich, odvysíláme dnes krátce po 17. hodině.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Počet obětí bleskové povodně v Himalájích stoupl na 626. Nepál žádá o zahraniční pomoc v technických oblastech. Pekaři dnes od rána roztápějí historickou pec v Lenoře na Šumavě. Na jihu Čech je oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne bude většinou polojasno, naměříme 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pohodové ráno. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidi se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
2: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. To jsou oblasti, ve kterých Nepál žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Kanal. Ministr taky zopakoval, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi si dokáží poradit nepálští záchranáři. Počet obětí podle místní policie nově stoupl na 626. Jindřichův Hradec dá 500 000 korun na rozšíření zubní péče pro dospělé. Nový zubní lékař převezme část pacientů ze stávající ordinace. Dotaci schválili zastupitelé. Město chce finančně podporovat taky vznik nových ordinací a předávání zavedených praxí, říká starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
3: Tento program funguje u nás už delší období a jeho smyslem je vlastně motivovat, aby docházelo buď to k předání praxe nebo případně k vzniku nové praxe. Zásadní podmínkou je, že musí poskytovat zdravotní péči na účet pojišťovny.
0: Pekaři dnes od rána roztápějí historickou pec v Lenoře na Šumavě. Veřejnost může hotové pečivo ochutnat od 10 do 14 hodin. Na jaké druhy pečiva pekaři zadělali, doplní předseda spolku lenorských pekařů Miroslav Kutlák.
4: Začneme tradičně lenorskýma česnekovýma plackama. Je to takový tradiční italský focaccio, který máme trošičku upravený. Potom budou pletený houstičky, taky dalamánky chlebový a potom teda chleba.
0: Ukázkové pečení chystají pekaři obvykle každou poslední sobotu v měsíci, a to až do prosince. Sport. Pavlína Flamínková a Anna Šantrůčková vybojovali na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 5. místo v kategorii dvojek bez kormidelnice. Dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil skončil 6. Zvítězství se radovali Rumunky Adriana Adamová a Simona Radisová. Mužský dvojsky ovládli domácí Melvin Tvelár a Simon van Drop. 21-letá tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci a poprvé v seniorské kariéře si zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina a představí se ve Flushing Meadows poprvé v hlavním pavouku. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Městské slavnosti uzavřely ulice Blanická a Mírová v Protivíně na Písecku. Uzavírka potrvá do zítřka do večera. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Češi podceňují revize elektroinstalací ve svých domech a také v bytech. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržuje skoro 2/3 z nich. Revize jsou přitom hodně důležité, nejenom pro správné fungování elektroinstalací, ale také v případě pro pojišťovnu, pokud tady vznikne nějaká škoda. My o tom budeme mluvit, budeme se tomu tématu věnovat za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 3/4 minuty po 7 hodině, v sobotu 29. srpna. Dobré ráno a pěkný víkend přeze studia Luboš Voráček.

0: Jana Zagorová zpívá píseň Na věky zůstane pouze čas, tak to asi jo, ale elektroinstalace na věky není. Víte, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty anebo třeba jističe? Tak pokud ne, možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revize elektroinstalace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem i k požárům a také k úrazům elektrickým proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektroelefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze, to znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet a zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na osm. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě na východě až zataženo s ojedinělou přeháňkou, ale večer pak bude občas částečně oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách pak 18 až 21 stupňů Celsia a vár by měl mírný západní nebo jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Později pak odpoledne zeslábne. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a ta SMSka musí být napsaná bez diakritiky, jinak nám to vůbec nedojde. Ale došla k nám zpráva z Jindřichova Hradce ze sídliště Vajgar, kde je oblačno až zataženo, klidno a 16 stupňů. Dneskou sobotu přeje Marie. Marie, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 16 stupňů Celsia, jak píše pan Folta. Děkujeme za tu zprávu. V Berloze je polojasno, slabý vítr a 13 stupňů. Zdraví, hezkou sobotu přeje Marie. Marie, i vám děkujeme. Pak tu mám zprávu z Nové Pece, kde po nočním dešti je oblačno a 13 stupňů. Píše a krásnou sobotu přeje Dagmar. Děkujeme. Ve Velešíně je skoro jasno a 14 stupňů. Zdraví a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. A ještě tu mám potom ještě SMSku z Borovan, kde je skoro jasno, také 14 stupňů. Příjemně strávený den přeje všem Růža. Růžu děkujeme a i do Borovan přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Malé hrozny, nižší výnosy a k tomu ještě obavy z dalšího roku. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Úrodu hroznů letos tedy výrazně ovlivnilo sucho a také horko. Tak reportáž z vinic na Znojemsku nabídneme za chvilku, ale ještě předtím je tady Michal David a Perpetuum Mobile.

0: Vinařům na jihu Moravy letos začíná vinobraní o 2 týdny dříve, než bylo běžné v předchozích letech. Hrozny totiž kvůli vedrům dozrály rychleji. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší. Výsledky sklizně tak část vinařů vyhlíží s obavami.
1: Rukavice, nůžky a kbelík, tedy výbava, se kterou skupina sběračů vyrazila na vinici u Lechovic na Znojemsku. Vše se tu dělá ručně. Kombajn kvůli betonovým sloupkům v této vinici sklízet nemůže. Hrozny odrůdy Miller Turgau stříhá i Veronika.
2: Myslím si, že to v celku uteče. Není to zas tak úplně jako hrozný, možná jak se to někomu může zdát.
1: Hrozny tady vlivem horkého počasí dozrály asi o 2 týdny dřív než obvykle. Kvůli suchu ale nedorostly do takové velikosti, jak by si vinaři přáli. Je vedoucí vinic Zdenka Bučková.
3: Jsou mnohem drobnější, často mají velikost hrášku, ten hrozen je rozvolněný a oproti normálnímu stavu tak často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
3: Očekáváme tady u nás, že to bude tak na 40% běžné sklizně v letošním roce.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
3: Jsou velmi malé přírůstky vlastně těch letorostů, toho dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
1: Zatímco v létě déšť chyběl, teď v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat. A to znamená riziko hniloby nebo plísní.
4: A v ten moment by všichni přišli o veškerou úrodu, takže i když nepršelo, tak teďka by byli paradoxně vinaři raději, kdyby nepršelo moc.
1: Vinaři budou hrozny postupně sklízet následujících několik týdnů. Hlavní odrůdy budou dozrávat v září. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Život je šatna v kabaretu.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Lidi můžou o tomto víkendu ve vybraných prodejnách přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Uvedla to manažerka sbírky Magda Frišová. Sbírku pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak Diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin a pomoc je možné i online. Jihočeští hygienici zaregistrovali tento týden 4 případy klíšťové encefalitidy. Letos je jich zatím 61. To je o 23 míň než loni touto dobou. Ilimské boreliozy přibylo tento týden 51 případů. Od začátku roku jich je už 714, což je o 133 víc než loni, informovala ředitelka krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová. V pražském obecním domě dnes začne výstava Poklady světové filatelie. Zájemci na ní můžou poprvé v Česku vidět nejdražší poštovní známku světa, známou jako Britská Guyana. Její cena se odhaduje na víc než 250 milionů korun. Hodnota všech vystavených známek je podle pořadatelů se blíží miliardě korun. Milovníci koní můžou dnes zamířit na dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou. Od 13 hodin jsou připraveny různé jezdecké i vozatajské disciplíny, rytířský turnaj, oblíbený hobby horsing, ježdění v dámském sedle a mnoho dalšího. Pro děti bude připravený koník ke svezení a zábavní koutek, informuje o tom Hluboká na svém webu. Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením částí nalezených ostatků. Fotbalisti Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a můžou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí od 17 hodin k zápasu 6. kola. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Je oblačno až zataženo, s ojedinělými přeháňkami, dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměří 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne a biozátěž je na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích je uzavřené centrum města kvůli slavnosti Město lidem, lidi městu. Neprojedete na náměstí a ulicí Hroznovou. Objížďka je značena. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30 a k tomu 3,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Za chvilku pro vás máme víkendovou pozvánku za sportem, ve které se sportovní redaktor Kamil Jáša zaměří na fotbal. Ale zavede nás také k vodě, konkrétně mezi paddleboardisty. Ale ze všeho nejdříve bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Prázdniny končí, je tady poslední srpnový víkend. Během něj se můžete vypravit na celou řadu akcí. Některé z nich mají už dokonce název loučení s létem. My se ale budeme věnovat převážně fotbalu a vydáme se i mezi paddleboardisty. Jdeme na to, začínáme u vody. Sport na víkend. Město lidem, lidé městu. Do programu oblíbeného Českobudějovického festivalu zasahuje i sport. Jaroslav Soukup připravil s paddleboardisty akci, do které se může zapojit i veřejnost.
1: 29. srpna proběhne první ročník České Budějovice Hudy Sub Race. Jsou to paddleboardové závody, které se budou konat na Malém jezu. Skládá se to z disciplíny sprint a z disciplíny long distance. A veškerý výtěžek, který získáme ze startovného, poputuje na Autis Centrum.
0: A tak se k paddleboardistům můžete přidat. Zasportujete si, objevíte krásu moderního sportovního odvětví a navíc pomůžete dobré věci. Sport na víkend. Královna sportu nabízí v Táboře zase vrcholnou akci. Během víkendu se na stadionu odehraje mistrovství České republiky atletů do 22 let na dráze. Sport na víkend. Teď zmiňovaný bohatý fotbalový program ve druhé lize bude doma hrát Silon Táborsko a hned to může být na jihu Čech fotbalový šlágr víkendu. Na jih Čech přijede Ústí nad Labem, zápas začne v 18 hodin. Ve třetí lize Písek potřebuje naskočit zpátky na vítěznou vlnu. Tým trenéra Parláska nastoupí v neděli od 17 hodin proti Motorletu. Ve čtvrté lize v sobotu od 17 hodin bude hrát Soběslav s Domažlicemi a v neděli také v 17 Milevsko s Hořovicemi a Táborská akademie s Petřínem Plzeň. Sport na víkend. Kompletní program 5. fotbalové ligy se nám do pořadu nevejde, přesto z krajského přeboru vybíráme jeden zápas. Semice Třeboň. Je to neděle těsně po obědě od 12:30. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme někde na stadionu. Určitě se uslyšíme v pondělí ve sportovních ozvěnách, které na této stanici začnou krátce po 14:30 odpoledne.
2: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Je 7:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu dnes meteorolog Tadeáš Gregor, tak přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuální situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech už frontální oblačnost naše území opustila, máme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty mezi 15 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro jasno, 16,5 stupně, ale slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlaky 1017 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11 stupňů a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky?
2: Vody je stále málo. Na Vltavě na Soumarském mostě 40 cm, zakázáno splouvání, vyšší brod jako vždy 59 cm, takže Lipno udržuje tak stav na hraně, aby se dalo splouvat. Lužnice je nesjízdná, Pilař 105 cm, Bechyně 79 cm a Otava v Katovicích je pod hranicí sjízdnosti 38 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 20,5 stupně.
1: Teď máme tedy vyčaseno, bude tak celý den?
2: V podstatě ano, ale nějaká oblačnost se vytvoří, bude polojasno až oblačno a večer oblačnosti částečně přibude. Dnešní maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až zataženo, kránu lokálně se slabým deštěm. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra zpočátku velká oblačnost, ojediněle se slabým deštěm, ale již ráno srážky ustanou a během nebude převážně polojasno, na horách přechodně až oblačno. Pozdě večer bude oblačnosti přibývat. Zítřejší maximální teploty o 2 stupínky výše než dnes mezi 24 a 27 stupni, na horách 20 až 23 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž stále na jedničce slabá zátěž.
1: A pane Gregore, jaké počasí očekáváte vy meteorologové na poslední srpnový den, tedy na pondělí?
2: Zpočátku bude oblačno a zataženo. Na většině území s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami, protože nás bude přecházet další studená fronta. Později dopoledne srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti, odpoledne pak bude polojasno až oblačno. Pondělní ranní minima 17 až 14 stupňů, odpolední maxima 21 až 25 stupňů Celsia a bude vát zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer opět zeslábne.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, pro tuto chvíli, no a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a v tom dnešním vydání uslyšíme od Martina Písaříka, proč jsou některé rostliny masožravé. Ale až za chvilku, protože ještě předtím zaspívá Marek Ztracený. Originál.

0: Někdy hledáme signál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich podle ministerstva zdravotnictví míň než polovinu. Policie odvolala pátrání po 38-letém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Španělsko požádalo o pomoc s migranty v enklávě Ceuta. Během dne se nebe projasní, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá míň než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Policie odvolala pátrání po 38-letém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Hledaný muž se policistům sám přihlásil a dostavil se na policejní služebnu. Uvedla na webu Středočeská policie mluvčí Středočeské policie Barbora Šnevajzová. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Nakonec se sám dostavil na policejní stanici. Umělecká dvojice Lemur na zdi vytvořila velkoprostorovou malbu před vchodem do základní školy Zborovská v Táboře. Malířky se inspirovaly starými plány táborského podzemí. Takzvaný murál je součástí celkové proměny prostoru v areálu prvního stupně, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
2: Akutní bylo odstranění dožilých plastických prvků, což byla taková zabudovaná sedátka a stoly. Velkou prioritou bylo ale také zvýšení bezpečnosti před školou. Čili došlo k vytvoření nového asfaltového povrchu, dále tam dojde k zúžení vozovky v prostoru přímo před školou.
0: V blízké době přibude před školou ve Zborovské ulici taky mobiliář. Projekt Město Tábor vyšel celkově na zhruba 2 miliony korun. Vodní mlýn Hoslovice na Strakonicku dnes od 10 hodin ožije tradičními dožínkami. Součástí oslav bude i průvod a předávání dožínkového věnce. Program doprovodí Práchinský soubor písní a tanců. Uvádí Lucie Kupcová, marketingová pracovnice Muzea středního Poltaví Strakonice.
3: Ukážeme vám také, jak se dříve vázaly snopy a povřísla, nebo jak se mlátilo obilí. Nebude chybět ani vůně čerstvě upečeného chleba, který pro vás upečeme v původní peci a bude k ochutnání. V každou celou hodinu se můžete potom vydat na komentovanou prohlídku mlýna.
0: Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc při řešení situace s migranty ve španělské enklávě Ceuta na severu Afriky. Stalo se tak měsíc poté, co do Ceuty pronikly 10 000 lidí z Maroka, napsala to agentura Reuters. Podle úřadů v Ceutě zůstává 5 000 až 8 000 migrantů. Poté, co koncem července do enklávy proniklo nejméně 72 tisíc lidí. Během této migrační vlny zemřely desítky migrantů. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková nedotáhla v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále a s Elis Mertensovou podlehla jí 6-1, 4-6 a 2-6. Počasí. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměří 22 stupňů Celsia. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 8 hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 29. srpna. Dobré ráno a pěkný celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček. Jako každé sobotní ráno, tak samozřejmě i dnes za chvilku uslyšíte písničky z cizí kapsy, tedy rubriku, ve které můžete porovnat originál s českou verzí. Dnes budou hrát legendární Greenhorns.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Pročež vám právě teď přeju dobrý den. A abych to nijak nezdržoval, vzhůru za volant čeká nás totiž 6 dní na silnici a to je sakra dlouhá štreka.

karlínského studia A vyrazili v dubnu 1972 v novém fáru hnaném bluegrassovým motorem Greenhorns. Rychlostí, kterou to tenkrát uměli rozpálit jenom oni. Jejich písničkový závodák profičil rozhlasovým éterem za 2 minuty a 5 vteřin, ale i tak stihnul vrstvený příběh, který v bezchybné kadenci vystřílel do mikrofonu Mirek Hoffman. Byl to také on, kdo k němu napsal text a při zmíněném tempu s pedálem u podlahy musíme i dneska obdivovat, jak se bravurně trefoval do rytmu a přitom neomylně sázel zpěvné samohlásky tam, kde to bylo potřeba. A to prosím bez berliček v podobě vycpávkových obratů na úkor slovosledu. V každém případě zaspěv i text klobouk dolů, jakkoliv se přece jen odchyluje od originálu. I v něm se jede 6 dní po asfaltové štrece, byť ten auták je o hodně větší. Skladba Six Days on the Road vyšla poprvé v roce 1963 a hned se stala šlágrem nejen v countryových kruzích. Napsali songwriteri Earl Green a Carl Montgomery, ale největší díl smetany samozřejmě slíznul zpěvák z Wisconsinu Dave Dudley. Ten měl původně narýsovanou úplně jinou profesi, než je countryový vokalista. Za mladá hrál velmi dobře baseball, jenže když si poranil ruku a rekonvalescence nikam nevedla, dal pálku do skříně a zkusil to s muzikou. Dobře udělal, dařilo se mu s ní náramně po celá 60. a 70. léta a i když pak zaznamenal určitý ústup ze slávy, jeho baritón dál vládnul playlistům rádií, vysílajících hlavně pro kamionáky a řidiče dálkaře. Dudleyho specialitou totiž byly takzvané Truck Driving Country Anthems, tedy doslovně přeloženo country hymny pro řidiče nákladňáků. Dá se dokonce říct, že to byl právě Dudley, kdo definoval tuhle písničkovou škatulku na dlouhá léta dopředu. A Six Days on the Road je pro něho písní tak říkajíc signifikantní, nejslavnější a asi i věčná. Aspoň v kabinách dálničních mamutů na silných a vysokých kolech. Tak už toho dieselového obra nebudeme zdržovat. Zdraví vás, Martin Šustr. When I pulled out of Pittsburgh rolling down that eastern seaboard, I got my diesel wound up and she's a running like I never before.

0: tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
1: Počasí.
2: Informace o počasí přichází 2 minuty před 8:45. A dnes bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě na východě až zataženo s ojedinělou přeháňkou, ale večer pak oblačnosti ještě částečně přibude. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vát by měl mírný, západní nebo jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak později ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologické a předpověď je na stupni číslo 1 a to je ta mírná zátěž. Ještě se podíváme naposledy na SMSky. Za poslední hodinu ještě přišly další 2 zprávy. Jedna z nich je z Větřní, kde je 15 stupňů a plně jasno. Zdraví Zuzka, Honza. Děkujeme za zprávu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Minutu a půl po čtvrt na devět. Pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Na tvrzivé Vlksivicích na Písecku. Ve Vlksicích dnes bude divadelní spolek Kašpar hrát od 20 hodin komedii Martina McDonagha Mrzák Inišmanský. Vodní mlýn v Hoslovicích, ten od 10 do 17 hodin, bude patřit tradičním dožínkám, které připomenou mlácení obilí a pečení chleba. Chybět nebude folklor, řemeslný jarmark ani dílny pro děti. Zdíkovské středověké slavnosti, ty začnou ve 12 hodin na ostrově u zámku ve Zdíkově. Připravený je středověký jarmark, ukázky řemesel, vojenské ležení, šerm, sokolnictví, hudba a tanec. Hlavní bitva pak začne v 16 hodin. Karlův Hrádek u Purkarce, ten ožije od 13 do 17 hodin programem Loučení s létem aneb středověké hrádkování. Na programu je šerm, historický tanec, také dobové zbraně a zájemci si dokonce mohou vyzkoušet lukostřelbu a také tvořivou dílnu. Velké náměstí v Prachaticích, to bude od 13 hodin patřit festivalu Saltfest. Na rokovém Open Air festivalu vystoupí Tři sestry, Motorband, Tlustá Berta, Parkán a také Alžběta. Ten program potrvá až do 10 hodin do večera. V areálu tělovýchovné jednoty Sokol v Branicích na Písecku, tam začne ve 14 hodin prázdninohraní. Obec tím chce symbolicky uzavřít letošní prázdniny. Před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada v Hluboké nad Vltavou vyvrcholí dřevosochařské sympózium. Vernisáž hotových děl začne v 15 hodin a doplní také výstava historických pil a seker. Na hřišti v Šíji v Drahotěšicích začne v 15 hodin loučení s létem. Obec připravila společné odpoledne na závěr prázdnin. Červenohrádecká arena v Červeném Hrádku na Račicku zve od 16 hodin na sousedské posezení. To setkání je určeno místním, ale také návštěvníkům. Na náměstí Československé armády v Hluboké nad Vltavou zahraje od 19 hodin skupina New Rangers. Ten koncert nabíde country a folk a vstup je zdarma. Třetí nádvoří zámku v Jindřichově Hradci bude od 20 hodin patřit operetě Veselá vdova. Lehárův titul Pod širým nebem uvede orchestr a také sbor divadla J.K. Tyla v Plzni. V hlavní roli vystoupí Soňa Godarská. Další pozvánka je do Lomnice nad Lužnicí na folklorní festival U Zlaté stoky. V 10 hodin začnou hrádky folklorní cházky, to jsou soutěže souborů o soudek píva. Ve 14 hodin pak bude přehlídka souborů a v 19 hodin pak koncert k 35. výročí souboru Javoráček. Součástí té akce na Farské louce také řemeslný jarmark a také pivo z malých pivovarů. A ještě pozvánka do Borovan na rajčatový den.

Stuhnutý ročník rajčatového dne nabídne ochutnávku desítek odrůd rajčat, jejich představení i také cenné rady pro úspěšné pěstování. Těšit se můžete na setkání s uznávaným zahradníkem Pavlem Chloubou, který se podělí o své zkušenosti a nabídne tipy a také inspiraci pro každého milovníka zahrady. Chybět nebude ani chutné rajčatové občerstvení a také nápady na rajčata, jak je využít v kuchyni. Od těch tradičních receptů až po nové kulinářské inspirace. Borovanská budůvková zahrada ožije rajčatovým dnem v 10 hodin a vstup je volný.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Máme pro vás zprávy. Připravila je Gabriela Bláhová.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč ale se změnou nesouhlasí. Odpovědnost za hlášení pojišťovně by podle něj naopak měli mít studenti. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku se veřejnosti otevřel po víc než 20 letech. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová čtvrť, si lidi můžou prohlédnout ještě dnes v rámci True Crime Festivalu s názvem Oddělení Hrudkov. Na festivalu zabývajícím se skutečně spáchanými trestnými činy se představují čeští kriminalisti, soudní lékaři nebo investigativní reportéři. Zoo Tábor připravila na dnešek rozloučení s prázdninami. Letos bude zaměřené na krkavce. Návštěvníci se dozví zajímavosti z jejich života i rolí ve filmu nebo mytologii. Setkání začne ve 13 hodin, informoval o tom mluvčí zoologické zahrady Filip Sušanka. Turnaj handicapovaných sportovců se dnes uskuteční ve sportovní hale v Českých Budějovicích. Český pohár vozíčkářů ve stolním tenisu se tady bude konat teprve podruhé. Pořádá ho nezisková organizace Zažij dobro. Do města se sjedou aktivní sportovci, paralympionici i reprezentanti. Během dne bude ubývat oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách k 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne a biozátěž je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kaplické slavnosti uzavřely parkoviště u Ševčíků v Kaplici. Od 9 hodin do 10 neprojedete ani od hasičárny po náměstí. Půjde tudy historický průvod. Dobře dojeďte šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 3 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Pokud ještě nevíte, kam dnes vyjet na výlet, máme pro vás tip. Jeďte na jih. Na jihu uvidíte místo, kudy desítky let lidi nemohli nejenom projít, ale ani projet. Nebo to respektive projet, ale ani projít. Ale teďkon se cesta mezi Vyšším Brodem a Rakouskem znovu otevřela. Tentokrát tedy cyklistům a pěším. My se na místo také vypravíme za chvilku v reportáži, ale ještě předtím bude zpívat Ilona Čáková. Tanec v čase.

0: Až dnes pojedete na výlet na státní hrad Rožmberk, tak po prohlídce pak ještě natáhněte vaši cestu dál ke státní hranici a dostanete se na místo, kde dlouho nikdo nebyl. Vyšší Brod a rakouský Rachental teď spojuje nová přeshraniční cyklotrasa, jmenuje se Krajinou bez hranic. Vede místy, kudy kdysi procházela historická cesta, kterou přerušila železná opona. Nová trasa nabízí spojení přes krajinu Šumavy a Mühlfilter, a to pro cyklisty, ale také pro pěší. Ten projekt je bezmála za 22 milionů korun, doplnilo odpočinkové místo a také nabíjecí stanice pro elektrokola.
1: Těsně za hranicemi s Rakouskem s výhledem na bývalou celnici se u nové dobíjecí stanice na elektrokola zastavil německý cyklista Ilja Saleč.
2: Vyrazili jsme z Lince a chystáme se jet do Českého Krumlova. Moc se mi to tu líbí, jsou tady i místa na sezení. Myslím si, že postavit dobíjecí stanici pro elektrokola se solárním napájením je skvělý nápad.
1: Společně s ním po nové trase vyjel taky Benedikt Kugr.
3: Dneska jsme vyjeli z Freistatu a už máme za sebou několik náročných kopců. Byl u toho krásný výhled, ale ne vždycky jsme jeli po cyklostezce, takže máme velkou radost, že tady můžeme jet po opravdové cestě.
1: Trasa vede přes historický hraniční přechod mezi zaniklou obcí Konrátov na české straně a obcí Štiftung v Rakousku. Nápad obnovit historické spojení vznikl před 2 lety, vysvětluje místostarosta Jaroslav Marek z ODS.
4: V tomto místě, ve kterém stojíme, tak byla, no jak bych to řekl, džungle. Bylo to totálně zarostlý. Oni nás požádali, Rakušani, že vlastně z jejich strany mají problém s nějakým soukromníkem, nechtěli pouštět jejich turisty přes jeho pozemky a jestli bychom tu cestu nemohli vyčistit. No takže cestu jsme vyčistili, ale cesta tím pádem samozřejmě sice byla vyčištěná, ale moc se nedala používat. Takže ono to vlastně na to navazuje. Vy buď to můžete přes Štiftung na Rechnital, nebo můžete jet tady tou stezkou, jedete vlastně okolo české hranice, jedete směrem na Bádlaufelden.
1: Novou cyklotrasu doplnila taky dobíjecí stanice na elektrokola, poháněná solárními panely a větrnou turbínou.
4: Jsou tady 2 panely, jeden bude sloužit pro jazyk německý, jeden bude v češtině, jsou tady mapy, je tu zaznamenaný vlastně i bod, kde přesně stojíme a buď to pojedete směrem na Čechy, můžete dojet do Vyššího Brodu, tam se občerstvit, nebo se zase vrátíte směrem na Bádlaufelden vlastně přes nejjižnější bod České republiky.
1: Přes hraniční cyklotrasa mezi Vyšším Brodem a rakouským Reichentálem je dlouhá přibližně 3,6 kilometrů. Vedoucí správy majetku města Vyšší Brod Radek Večerník doplnil, že celková částka výstavby je bezmála 21,8 milionu korun.
5: Z toho česká strana by měla vyinkasovat 16,2 milionů a rakouská strana 5,6 milionů. A bylo na to z Interregu dáno 80% dotace.
1: Projekt nazvaný Krajinou bez hranic tak obnovuje spojení, které bylo po 10 let přerušeno. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu a tři čtvrtě po tři čtvrtě na devět jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno až polojasno, ale na Šumavě většinou oblačnou oblohu a teploty jsou v kraji mezi 15 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro jasná obloha, 18,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlaky 1017 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11,5 stupně a skoro zataženou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude polojasno až oblačno a večer oblačnosti částečně přibyde. Dnešní maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až zataženo, k ránu lokálně se slabým deštěm a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra zpočátku velká oblačnost, ojediněle se slabým deštěm, ale již ráno srážky ustanou a během dne bude převážně polojasno, na horách přechodně až oblačno. Pozdě večer bude oblačnosti přibývat. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: V pondělí očekáváme další studenou frontu. Zpočátku bude oblačno a zataženo, na většině území s přeháníkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Později dopoledne ale srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Odpoledne bude polojasno až oblačno. Pondělní minima 17 až 14 stupňů, maxima 22 až 25 stupňů a bude vát zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer opět zeslábne.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na úterý, na 1. září?
2: Úterý by mělo být beze srážek s polojasnou až oblačnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 15 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 21 až 25 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak teď už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Tadeáše Gregora. Díky za to a přeji v rámci možností hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Wittlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor celé řady monografií o umění, ale hlavně je budějovickým rodákem. V jihočeské metropoli se narodil roku 1932 a vyrůstal v České ulici. Jeho vzpomínání se můžete naladit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve autor pořadu Filip Černý.

Blues v podání Katapult zněla píseň 7 minut před 9 hodinou. Za 7 minut nás tady čekají zprávy, které připravuje kolegyně Gabriela Bláhová a hned poté sobotní ráno ozdobí pořad mezi nebem a zemí, kterým vás provede kolegyně Daniela Pavlíčková. No a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost, přeji hezkou sobotu a zítra ráno v 5 se těším. Naslyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace, má sjednotit data státu na jednom místě. Hrad Kámen na Pelhřimovsku se dnes po 3 letech otevře veřejnosti. Pekaři dnes od rána roztápějí historickou pec v Lenoře na Šumavě. Na jihu Čech bude postupně ubývat oblačnosti, naměříme maximálně 25 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní ráno. Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už od konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Projekt vychází z vládního usnesení, podle kterého mělo Ministerstvo obrany systém spustit do konce roku 2028. Novela, kterou předložili sněmovně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a Roman Kubíček, oba z ANO, by měla přispět ke zlepšení postavení českých autorů vědeckých publikací vůči vydavatelům vědeckých periodik. Předloha obsahuje i další úpravy nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Jeho stěžejní části nabudou účinnosti od ledna. Cílem je podle překladatelů ještě předtím omezit nebo zpřesnit nejasně vymezené, zdvojené nebo nepřiměřeně zatěžující povinnosti. Hrad Kámen na Pelhřimovsku se dnes v 10 hodin znovu otevře po 3leté rekonstrukci. Kompletní oprava za zhruba 100 milionů korun se dotkla exteriérů i interiérů památky. Jednou z ústředních expozic hradu je i sbírka téměř 40 historických motocyklů. Právě na ty je zaměřený dnešní doprovodný program. Pokračuje kastelánka Zlatavo Binušková.
2: 11 hodin a ve 3 hodiny odpoledne bude mít svou triálovou show pan Marek Vinš, takže bude na motorce skákat po paletách, po skalách a přeskakovat návštěvníky, když budou mít zájem. A celý den, celá ta sobota bude vstupné zdarma do všech expozic.
0: Pekaři dnes od rána roztápějí historickou pec v Lenoře na Šumavě. Veřejnost může hotové pečivo ochutnat od 10 do 14 hodin. Na jaké druhy pečiva pekaři zadělali, doplní předseda spolku lenorských pekařů Miroslav Kutlák.
3: Začneme tradičně lenorskýma česnekovýma plackama. Je to takový tradiční italský focaccio, který máme trošičku upravený. Potom budou pletený houstičky, taky dalamánky chlebový a potom teda chleba.
0: Ukázkové pečení chystají pekaři obvykle každou poslední sobotu v měsíci, a to až do prosince. Íránská vláda bude pevně čelit americkým sankcím a americko-izraelskému spiknutí, uvedla to dnes agentura TASNIM. Zdůraznila, že diplomacie a obrana jsou pro Teherán dva neoddělitelné nástroje k ochraně národních zájmů a bezpečnosti. Vláda mimo jiné slíbila, že se zaměří na zlepšení životních podmínek Íránců. Chce omezit inflaci, vytvořit víc pracovních míst, podpořit domácí výrobu a postupně snižovat závislost země na americkém dolaru.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, dopoledne srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách k 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne. Biozátěž je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Drahotěšicích na Českobudějovicku platí uzavírka kvůli stavebním pracem. Řidiči musí využít objízdnou trasu. Sledujte dopravní značení, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
0: V Olomouci.
4: olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexandr I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
1: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za dob komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
1: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
1: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v Jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
1: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
3: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
1: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
1: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách, v podhůří Orlických hor, mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Eiffelověka v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam anděle strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínil kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už 3 generace Sojky a jejich 2 partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Na mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvně v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z tradičního Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudetských Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako Pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato z toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunujou a i se tak definujou, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o té spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky, spolku mladých, cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje a do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to bylo samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin na začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdy je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Heraklejta svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla, jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Čínský výrobce čipů žaluje Pentagon, který ho označil za vojenskou firmu. Švejkovy slavnosti dnes v Putimi na Písecku nabídnou koncert i výstavu. Na jihu Čech se dnes ochladilo, je polojasno a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní dopoledne. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Zapsat se musí lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rösler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Přední čínský výrobce paměťových čipů Changxin Memory Technologies žaluje americké ministerstvo obrany. Informuje o tom agentura Reuters. Vadí mu, že ho úřad zapsal na seznam firem, které podle Spojených států podporují čínskou armádu. Zařazení na listinu podniku stíží získávání vládních zakázek. Firma je i z řady čínských společností, které se proti kroku Pentagonu rozhodly bránit u soudu. Švejkovy slavnosti dnes v Putimi na Písecku nabídnou koncert i výstavu. Pořádá je Sdružení přátel Putimi ve spolupráci s obcí a restaurátorem Milanem Blahoutem. Program 15. ročníku začne ve 13 hodin a 30 minut u Starého mostu, doplňuje organizátorka Jaroslava Pixová.
3: Lidé uvidí takovou humornou scénku, bude to rozhovor Švejka s harmonikářem a součástí celé akce je výstava oděvní a bytové kultury a bude spojená s velkou módní přehlídkou dobových oděvů. A nakonec nám zahrají hastrmani.
0: O rekordní zápis v počtu vodníků na jednom místě se dnes pokusí lidi na Vysočině v Dlouhém na Žďársku. Odpoledne se sejdou u tamního rybníka Halíř. Koná se tam rozloučení s prázdninami spojené se srazem pohádkových bytostí v kostýmech Anickiádou. Program začíná v 15 hodin a připravený bude i doprovodný program. Sport. Českobudějovičtí hokejisti v pátek uzavírali své působení na letošním Lehner Cupu. Ve švýcarském Zurze se po úvodní prohře s Cugem 0-3 postavili druhému švýcarskému týmu Rapperswil Jona Lakers. Ani s ním se ale motoru zápas moc nepovedl. Budějovice i přes vedení v první třetině po brance Marka Zachara nakonec padly jasně 2-7. Příprava ale pokračuje hned v úterý, kdy Budějovice zajíždí na let jihlavské Dukly.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech se dnes ochladilo, bude polojasno až oblačno, večer oblačnosti částečně ještě přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměří maximálně 21. Fouká mírný západní nebo jihozápadní vítr, později odpoledne zeslábne. Bio je na nízkém stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Uzavřená je ulice Solní na Velkém náměstí v Prachaticích. Omezení potrvá do konce srpna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keříky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání, takže tam

0: jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích tak ty vyházet a pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
1: A máme tady další dotaz.
2: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem a v jaké koncentraci.
1: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
3: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si normálně kupte v zahradnictví a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Aby jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, a nebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselní a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo jich se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, veme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jeden ze dvou hasičských vrtulníků vyslaných Českem do Srbska se vrací domů. Pamětní desku československého letce Královského letectva odhalí Chyška na Havlíčkobrodsku. Dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou zve milovníky koní na jezdecké i vozatajské disciplíny. Dnes bude polojasno, k večeru s přibýváním oblačnosti teploměry ukážou 22 až 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní dopoledne. Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požárů v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že kvůli zlepšení situace už tam není tolik potřebný. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a přiletět zpět by měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali turisty v Adršpašských skalách na Náchodsku, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Göcová. Skupina pěti lidí uvízla při výstupu na skálu Milenci. Na skále strávili přes 10 hodin, zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem, nikdo se nezranil. Pamětní desku československého letce Královského letectva a tamního rodáka plukovníka Karla Langa dnes odhalí Chyška na Havlíčkobrodsku. Slavnost začíná ve 14 hodin na návsi uprostřed obce. Připravený je i další program, pokračuje nestranický starosta Úsobí, pod které Chyška spadá Petr Klement.
2: Zástupci rezortu vlastně armády České republiky tak tady budou mít při té příležitosti odhalení, tady budou mít pětní akty a o 14 hodin proběhne průlet letounu Piper.
0: Milovníci koní můžou dnes zamířit na dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou. Od 13 hodin jsou připraveny různé jezdecké a i vozatajské disciplíny, rytířský turnaj, oblíbený hobby horsing, ježdění v dámském sedle a mnoho dalšího. Pro děti bude připravený koník ke svezení a zábavní koutek, informuje Hluboká na svém webu. Nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím, varoval před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a můžou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech, kde si uživatelé můžou nechat drogy před užitím prověřit. Institut zveřejnil fotografie nebezpečných tablet na svém webu a uživatele vyzval, aby tablety v žádném případě nekonzumovali. Sport. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznaní do finále závodu na 500 metrů. V neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. Počasí. Na jihu Čech je polojasno až oblačno, večer oblačnosti částečně ještě přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Na horách naměří maximálně 21. Fouká mírný západní nebo jihozápadní vítr. Později odpoledne zeslábne a bio je na nízkém stupni zátěže.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s dodávkou se srazily u Novosedel na Českokrumlovsku. Další nehodu vyšetřují v Písku v ulici Rokycanova na křižovatce s ulicí Harantovou. A tři osobní auta se srazily v Mišticích na Strakonicku. Buďte za volantem opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
3: Dobrý den, vítejte při poslechu pravidelné porce čar a kouzel v podání kuchařského čaroděje Petra Stupky. Dnešní menu začneme před krmem a po rozhlasových vlnách rádia našeho kraje vám pošlu pečená třeboňského kapra s jemným cibulovým salátem. Přesně tak, jak jsem to podával během výstavy v Českých Budějovicích, která je tradiční a která nese název Země živitelka. A hned potom vám nabídnu speciální rajčatovou polévku, a to hned ve třech různých variantách, tak jak na ní budete mít chuť. A jako hlavní chod budeme mít na pomyslném stole pastrámy, tedy speciálně upravené hovězí hrudí, a k němu připravíme domácí barbecue omáčku. A jako poslední slaný chod se bude podávat pravá španělská paella. A samozřejmě nebude chybět něco sladkého na závěr. A to bude také z oblasti Středozemního moře, protože připravíme klasickou baklavu. A k tomu všemu dobrou chuť a dobrý poslech.

dnešní menu začneme čarovat v podobě studené kuchyně, v podobě třeboňského pečenáče nebo pečenáče z třeboňského kapra, jak chcete. Pochopitelně může to být i jiná ryba, ale já jsem na třeboňského kapra, jak se říká, přímo hrdý a nemůžu jinak, když mám tu možnost, abych z něj něco nepřipravil. A právě tak tomu bylo při letošní živitelce, kdy jsem každý den přivezl na výstaviště už připraveného toho pečenáče, k němu dodělal salátek a všem chutnalo. Takže věřím, že i pro vás to bude zajímavá inspirace. Jak na to? Kapr filet, to je základ. Můžete samozřejmě si kapra vyfiletovat, ale běžně se dá i kapr filet koupit. Ten už má v tom filetu i přeřezané ty kostičky jemné, takže stačí z tohohle toho filetu nakrájet v podstatě jakoby kapří hranolky, takové stejnoměrné proužky, a ty potom dávám do láku. Ten lák jsem připravoval z budějovického piva a řekněme na půl kila kapra dám deci a půl piva, do toho jeden stroužek česneku rozmáčknu, pak jsem tam čerstvě pomlel kmín a trošku pepře do té marinády. Dal jsem tam lžičku papriky, tak aby to bylo trošku dočervená, aby to prostě nebylo bledé na talíři, ten kapřík. A zároveň, a to je můj fígl, jsem přidal na tu půl kila ryby jednu vrchovatou lžíci bramborového škrobu. A pochopitelně jsem to všechno osolil. A promíchal jsem to v tom pivě, pěkně jsem udělal takovou marinádu a do toho jsem vložil ty nudličky toho kapra nakrájeného a pečlivě jsem to zvolna zlehka v míse chvilku promíchával, aby ten lák, aby ta marináda se vlastně do toho kapra trošičku zapracovala. A pak jsem to nechal asi tak hodinku v lednici, protože to rybímu masu úplně stačí, aby bylo, jak se říká, naložené. A následně takhle ochuceného marinovaného kapra jsem rozložil ty jednotlivé kousky na plech vyložený pečicím papírem, tak aby se ty jednotlivé kousíčky sebe nedotýkaly, protože kdyby při tom pečení jste to nechali u sebe, tak potom by se to speklo, slepilo a potom byste to nesnadno roztrhávali. Takže pečlivě jsem to tam vyskládal, mezitím se mi předehřála trouba na 200 stupňů, já teda jsem dával 205, ale záleží opravdu na vás, ale ta teplota by měla být kolem těch 200, aby to opravdu byla, jak se říká, ostrá trouba. A do téhle rozpálené trouby pak vsunete ten plech. Není třeba vůbec žádný olej, žádný tuk dávat, protože na tom pečicím papíře se ta ryba během 5 minut upeče. To mi věřte, to mám vyzkoušené. Není třeba ji tam nechávat v té troubě déle. Spíš tu troubu po 5 minutách vypnu a potom ještě, když už se ta trouba odvětrává nebo ji i otevřením odvětrám, tak v tom teple nechám tu rybu ještě další 2-3 minutky. Ale tak, aby při tom pečení z toho kapra nevytékala téměř žádná šťáva. Kdybyste to tam nechali déle, ta ryba by samozřejmě se dopekla ještě víc, ale vytekla by šťáva a už by to maso nebylo tak dobré potom po naložení v tom láku při samotné konzumaci. No a takhle upečenou rybu necháte chvilku schladnout, ale ne úplně vychladnout. A mezi tím máte připravený lák, který jsem připravoval ze 2 dílů octa. Já jsem použil jablečný ocet, ale může to být klidně ocet vinný, anebo ten běžný, jak kupujem nejvíc, ten lihový. Takže 2 díly octa a 1 díl vody. A do toho ještě, řekněme, 0,5 dílu dávám sladkou čili omáčku. A tam mi to ochutí docela zajímavě. Můžete do toho přidat případně i trošku česneku, ale já jsem dával jenom najemno nakrájenou jednu cibuli, takovou střední. A ten lák samozřejmě, tak jak celý jsem teď popsal, musíte osolit a trošku opepřit a zase jsem do něj přidal trošku kmínu a potom na závěr ho převařil.
a ne horký, ale ještě teplý lák jsem potom nalil na ty lehce ochladlé kousky ryby. Naskládal jsem si to pěkně do mísy, tu rybu, a zalil jsem to lákem, přikryl talířkem, aby se to zatížilo, aby ta ryba byla celá kompletně ponořená v tom láku. No a takhle jsem to nechal potom po krátké době ještě chlazení v dřezu, protože jsem toho dělal větší množství, ale běžně, když tu misku vezmete a potom dáte do ledničky, tak to necháte do druhého dne a pečenáč je hotový. No a protože na výstavišti nebyly velké možnosti nějakého velkého vaření a kulinaření, tak jsem připravil úplně jednoduchý cibulový salát s červenou řepou, který vypadal efektně na pohled a který zároveň pěkně doplnil a jakoby i osvěžil celý ten pokrm nebo celý ten předkrm, jak je to v našem případě. No a cibulový salát jsem připravil docela jednoduše, nakrájel jsem najemno cibuli. Já jsem použil cibuli všestarskou, která je vlastně označena takovou tu evropskou chráněnou značkou místa původu, jako ostatně i kapr, český kmín a české pivo třeba. Takže jsem použil tu, ale můžete použít jakoukoliv jinou cibuli, jemně nakrájet, osolit, polít trochu oleje. Já jsem měl olivový olej s takovou česnekovou příchutí, ale může to být i běžný olej, který používáte na vaření nebo do salátu. A potom je třeba tu cibuli, a to vy, kdo posloucháte kuchařské čarování pravidelně, už určitě víte, potom je třeba tu cibuli osolenou a poolejovanou důkladně míchat nějakých 10 minut, tak, aby pustila šťávu, změkla, ona i zmenší svůj objem a vlastně se stane snadno a dobře poživatelnou. No a do tohohle toho cibulového základu jsem potom přidal jenom trošku medu, řekněme 2 lžíce, další 4 lžíce octa, aby to mělo prostě šmrnc a chuť. No a nakonec, jak už jsem zmiňoval, červenou řepu, tu jsem použil naloženou, ale pro tenhle účel jsem ji v mixéru trošku rozsekal na takové drobné kousíčky, prostě nebyly tam velké kusy té řepy, ale tak stejné kousky, jako byla ta cibule. No a pak už všechno jenom pro

najdete u vás doma. Teď si dejme muziku a po ní uvaříme velice rychlou, ale věřím, že zajímavou a chutnou rajčatovou polévku.

dnešním kuchařském čarování se bude jako druhý chod podávat polévka, ale ještě předtím vysvětlím, proč ta první varianta polévky bude s krevetami nebo s dary moře, chcete-li. Totiž minulý týden v jedné letní restauraci si ke mně přisedl jeden z věrných posluchačů tohoto pořadu a říká mi, já jsem si koupil nějaké krevety, ty jsou celé, a já jsem je teda vyloupal a ty krevety jsem si udělal na pánvi podle toho, jak si už říkal v tom svém pořadu. Ale zbyly mi vlastně ty krunýře a ty hlavy, ta celá ta přední část té krevety a teď to mám doma v ledničce a nevím, co s tím, protože se mi to jako, zase abych to vyhodil, když to bylo přece jenom za dobrých pár peněz, co s tím mám dělat. No a tak moje odpověď je nejenom teď pro Františka, ale i pro vás ostatní, pokud byste něco takového se u vás stalo. Tak takové ty odpady z krevet, když to řeknu odpad, ale v úvozovkách, se běžně v kuchyních využívají tak, že se potom dusí společně nebo povaří v menším množství vody, se jakoby dusí tedy se zeleninou, s cibulí, případně s kořením podle toho, jak je kde zvykem. A není to třeba tepelně zpracovávat dlouho, ale přece jenom kuchař, který si dává záležet, tak to nechá vydusit do husta a potom to všechno dá do mixéru a rozmixuje to a přes sítko propasíruje a má takový univerzální, velice hutný a chutný základ, kde vlastně vyvařil ty krevety a z části, jak je rozmixoval, tak část těch krunýřů přejde i do té hutné omáčky. A potom stačí k tomu přidat trochu rajčatového protlaku, malinko bílého vína, malinko parmazánu, všechno to převařit a máte výbornou, rychlou, letní rajčatovou polévku. Ale předpokládám, že u vás doma běžně krevety nemáte, natož potom ani nějaký odpad z nich, který byste tímhletím způsobem zpracovali. Tak mám pro vás další rychlou, jednoduchou rajčatovou polévku. Stačí, když na pánev dáte na olej cibulku, zapěníte ji, potom nakrájíte rajčátka tak, jak je přinesete ze zahrádky, úplně ta čerstvá, vyzrálá, přidáte k té cibulce a všechno to na té pánvi chvíli vrtíte a dusíte.

A potom na to nalijete trošku vývaru, případně dáte vodu a v mém případě bych dal třeba jenom zeleninový takový v kostičce, ten vývar, který lze koupit. Krátce to všechno povaříte a nakonec do toho přidejte buď krémový sýr, nebo trošku smetany, nebo já jsem to udělal po francouzsku naposledy, že jsem do toho dal trošku nivy. A rozmixoval jsem to nakonec a předsedil a měl jsem během, já nevím, 15 minut úplně skvělou polévku, do které jsme si udělali ještě opečené na plátky nakrájené rohlíky a opečené s máslem. Žena na to dala ještě bylinkové pesto na ten opečený krutonek a byla to úplně skvělá večeře. A pokud byste nechtěli vařit, tak docela jednoduše z nějaké té rajčatové pasáty uděláte polévku na studeno zase v mixéru, přidáte tam rozdrobený chléb nebo nějaké pečivo, přidáte tam samozřejmě trošku octa, přidáte tam sůl a pepř a případně i jiné koření, tak jak máte rádi. No a potom pustíte mixér a máte to během chviličky opravdu osvěžující a může to být polévka jako jeden z chodů, anebo to může být ten takový osvěžující drink, jak se říká dneska moderně smoothie, někdy v podvečer horkého letního dne. Tím bychom měli za sebou druhý chod z té dnešní hostiny. A po písničce nejprve naložíme, potom vyudíme a nakonec uvaříme hovězí maso, hovězí hrudi, abych to řekl přesně, a připravíme dnes velice populární pastrámy.

0: předměstí.
1: Posloucháte Kuchařské čarování a teď se bude podávat pastrámy. Je to delikatesa, která se zpravidla připravuje z hovězího masa, nejčastěji z hrudí, jak už jsem zmínil. A její příprava je vlastně, dá se říct, velice složitá. Ten prapůvod je totiž někde v Karpatech, tamní pastevci si takhle připravovali maso, aby ho uchovali v době, kdy nebyly chladničky. Takže oni to maso nejprve nakládali do solného láku na nějaké 3-4 týdny, tak jako se máčí v solném láku třeba maso na uzení tady v našich krajích. Potom to maso obalili v takové směsi koření, tenkrát v té směsi býval i popel a následně se tohleto maso teplým kouřem udilo. Tak to bylo uchováno vlastně pro příští dobu a následně před tím podáváním se vařilo v páře, případně se i peklo a teprve potom konzumovalo. Ale dnešní pastrámy je samozřejmě populární záležitost, kterou můžete mít v nějaké housce, sendviči, při různých příležitostech, kde jsou takové ty fast foody, jak se říká, tak tam se pastrámy nabízí. Ale upozorňuji dopředu, pastrámy není trhané maso. To je úplně něco jiného. Pastrámy se podává krájené na tenké plátky a mělo by to být do růžová nebo na růžovělé, tepelně opracované maso nakrájené, jak už jsem zmínil, na jemné plátky. A zpravidla se podává s majonézou, hořčicí a okurkou. To je taková klasická kombinace, takhle se to stalo velice populární na konci 19. století v New Yorku především, ale pak i na jiných místech v USA, kde je tedy údajně donesli tady tu praktiku úpravy masa židovští přistěhovalci a dodnes se v New Yorku podávají v proslulých delikatesních lahůdkářstvích. Ale já mám pro vás recept, který je velice jednoduchý, doma upravitelný a není třeba maso nakládat 3 týdny dopředu a podobně. Mám recept, kdy vlastně to pastrámy můžete připravit jako zvláštní oběd, jako se dělá rostbýv, tak to může být pastrámy. Takže když to vemu po pořádku, ten základ je kus hovězího hrudího, samozřejmě bez kosti. To hrudí je jemné, prorostlé maso. To doporučuji, je daleko chutnější, než kdybyste použili nějaké zadní maso. Potom to maso je třeba naložit, ale nakládat na 3 týdny není třeba. Já to dělám tak, že opravdu ho jenom důkladně osolím a potom si udělám ještě takový slaný lák a v tom slaném láku to nechám chvilku, to jako masíruju, anebo na sucho osolené nechám prostě do druhého dne v lednici a je to. A takhle připravené maso potom obalím ve směsi koření. To koření zpravidla používám tak, že tam je sušený mletý koriandr nebo drcený černý pepř, sušený česnek, sůl pochopitelně, pak tam dávám hnědý cukr, ne moc, ale trošku toho přírodního cukru. No a protože to nebudu udit, tak tam dávám uzenou mletou papriku. A navíc ještě přidávám barbecue omáčku, která zase má takový ten přičouzený jakoby šmak nebo vůni, tak tu zároveň použiji tak, že to maso, které mám takhle naložené v té soli, ten den nebo dva, vysuším, potřu barbecue omáčkou a jen tak lehce a potom to celé obalím v té směsi toho koření. No a takhle to zabalíte do alobalu, ideální třeba do 2 vrstev. A pak to pečte velice pomalu, já začínám na nějakých 100 stupních a nechám to 2 hodiny a potom tu teplotu trošku zvyšuji až ke 140 a dohromady bych ten kousek toho hrudího z vící 60-70 deka, tak bych dělal dohromady tak 4 až 5 hodin. Aby to bylo dobře upečené, ale ne, aby se to úplně rozpadalo. To je zase na kvalitě toho hovězího a tak ta délka. Jo. Další varianta té úpravy je ještě, že to maso, tak jak ho máte obalené v koření, tak ho dáte do sáčku a vákuově ho zabalíte. Takhle to necháte naložené, vákuově zabalené s tím kořením a s tou chutí, tak to necháte v lednici ideálně 2 dny nebo 1 den a další den potom to zvolna vaříte jenom při 70 stupních třeba a vaříte to dohromady 5-6 hodin. Tam zase záleží na kvalitě a výšce toho masa, jak je to hutné, z jak starého kusu masa to bylo. Tak zase, aby to bylo měkké, ale ne úplně rozpadající se, protože vy máte ještě z toho teplého masa krájet tenké plátky, proužky a ty potom podávat na míse, obložit zeleninou, ať už bude nakládaná nebo jiná, nebo to bude namícháno. Měla by k tomu být nějaká ta majonéza a hořčice. Můžete tu hořčici smíchat s majonézou, udělat si takovou hořčicovou majonézku, přidat do ní ještě trošku citronové šťávy, aby byla kyselější a bude to výborná příloha nebo doplněk toho masa. No a nějaké opečené pečivo nebo i pečenou bramboru či vařenou a je to na vás, jak to všechno vyladíte. Takže tohleto je taková domácí metoda, kdy si to pastrámy vyrobíte a nemusíte tam použít ten stupeň úpravy, kdy se to maso po tom naložení, okořenění udí. Ale vy ho jenom ve finále upečete, potažmo uvaříte v tom váku nebo jinak. To bychom měli pastrámy. Já jsem zmínil omáčku barbecue a také jsem slíbil, že mám na ní takový domácí recept, jak si ji připravit. Samozřejmě, že si ji můžete koupit někde v obchodě a některé značky nebývají špatné, to mám vyzkoušené. Ale pro toho, kdo třeba bude dělat velké grilování nebo zrovna si bude hrát s takovýmhle hovězím masem a upraví ho po způsobu pastrámy, tak třeba taková barbecue omáčka k tomu je úplně ideální. Stačí, když budete mít doma trochu dobrého oleje. Na něm vyškvaříte, vloženě vypečete anglickou slaninu nakrájenou na drobno, přidáte najemno nastrohanou mrkev a celer a přidáte ještě nakrájený česnek a cibuli a všechno to budete takhle dlouho opékat, aby se to opravdu opeklo, aby to dostalo tu voňavost po tom opečení. Nakonec do toho přidám ještě javorový sirup nebo běžný cukr a i ten nechám v tomhle základu karamelizovat. Nakonec do toho přijdou krájená nebo drcená rajčata, klidně z plechovky, anebo teď se dají nakrájet ty ze zahrady, pokud máte tu možnost. A běžně tohle všechno osolím kouřovou solí. A malinko okyselit, případně přidejte trošku chili, můžete dát i červené víno. Našel jsem recept, ve kterém se radí, aby se do toho všeho přilila ještě také Coca-Cola, ale já bych byl proto přidat do toho silný vývar a trochu rozmarínu a všechno to pak necháte vařit, provařit skrz na skrz, aby se to opravdu dobře provařilo. No a potom už jenom rozmixujete, předsedíte a máte originální domácí barbecue omáčku. Ať už si dáte k pastrámy nebo k něčemu jinému, v lednici vám takhle uvařená omáčka vydrží určitě nějaký ten pátek a ke každému grilování se pochopitelně více než hodí. Teď si dejme muziku a po ní závěrečný velký chod, kterým bude španělská paella.
0: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Slavný španělský pokrm z rýže, zvaný paella, pochází z Valencie a připravuje se na takové veliké, široké pánvi, většinou někde na volném prostranství a pod tou pánví se udržuje oheň. Dnes jsou na to i speciální takové hořáky plynové a velké pánve, ale i doma v běžném rendlíku ji připravím a na rozdíl od italského risotta, ta paella se během vaření nemíchá. Aby ta rýže zůstala sypká a na dně pánve se trošku přichytila, aby tam vznikla taková křupavá vrstva. Nevím, jak už přesně ji nazýval ten španělský kuchař, který mi tohle všechno vysvětloval a potom jsem to s ním ruku v ruce také upekl, uvařil. A klíčovou roli v té chuti hrajou samozřejmě všechny suroviny, ale výborný kvalitní olivový olej, trochu česneku, buď sladká nebo uzená paprika a také šafrán, který dává té rýži potom takovou tu typickou až zlatou barvu společně s tou paprikou. Já tedy ten šafrán trošku nahrazuji, protože je drahý a také ne tak dostupný, tak tam místo šafránu přidávám trošku mleté kurkumy, ale nikde to raději neříkejte, že to takhle kvůli té barvě výsledné, jak se říká, trošku tak jako šumluju. A abych ještě vysvětlil, ta valencijská paella je taková, že obsahuje kuřecí maso a králičí maso, případně ještě nějaký další druh masa. Potom obsahuje bílé fazole, zelené fazolové lusky a případně i jiné věci, ale ne mořské plody, ne cibuli a málo kdy česnek. To je jenom pro zajímavost. Potom je taková ta mořská, kdy teda tam jsou ty mořské plody, dávají se tam krevety, slávky, kalamáry, sepě a další a samozřejmě se používá rybí vývar. A potom také je taková paella, jak oni dneska říkají, moderní, kombinovaná, kde je třeba kuřecí maso, mořské plody a ještě španělský salám, chorizo a podobně. Takže my připravíme pro tentokrát tu valencijskou, striktně tedy bez mořských plodů a cibule a chorizo a dalšího. Takže ten standard je takový, že vlastně patří tam kulatozrná rýže, abyste si mohli udělat představu, kolik tam čeho asi tak do takové paely pro, řekněme, 6 lidí přijde, tak tam bude 400 gramů té kulatozrné rýže. Španělé vyznávají odrůdu bomba, ale ta se tady nevím, jestli se dá koupit, ale já to běžně tu paeliu dělám z italské rýže Arborio, která je velmi podobná té bombě, kterou tedy Španělé vyznávají. Pak bych tam dal 500 gramů kuřecího masa a to maso se naseká na menší kousky, včetně kostí. A to samé platí i o králičím mase, kterého také by v té páje bylo, řekněme, 400 gramů nebo 500 gramů. Potom tam patří, dá se říci, 200-250 gramů fazolových lusků. Španělé používají takové ty ploché zelené fazule, ale v našich krajích klidně můžete mít běžné naše tady fazolové lusky. A potom jedna pixla, když to řeknu takhle lidově, jedna plechovka velkých bílých fazolí. My tady asi ty máslové fazole, které se používají ve Španělsku, těžko seženeme, ale běžně se dají koupit bílé fazole velké v plechovce, tak ty bych použil. Pak tam patří tedy nesolený nebo osolený vývar, to záleží na vás. Řekněme ta jedna až dvě čajové lžičky sladké mleté papriky, trošku šafránových vláken, pokud máte takovou špetičku, pokud ne, tak půl lži, ani ne půl lžičky té kurkumy. No a jedna, dvě snítky čerstvého rozmarínu a nezapomeňte na ten extra panenský olivový olej. Případně sůl, když nemáte slaný ten vývar. No a ta příprava je taková, že nejprve se opéká maso a to maso nasekané na kousky se nesolí, prostě tak, jak jsou ty kousky, tak se do té pánve dá olej, poměrně dost oleje a nějakých 10, 15, někdy i 20 minut to maso opékáte. To maso má být opečené. Ne, že se to jenom tak jako podusí. Je třeba, aby to mělo opravdu zlatavou až hnědou kurčičku to maso, protože právě tyhle ty kousky i ta napečenina, která se v té pánvi během toho opékání vytvoří, tak to všechno dá té rýži, tomu pokrmu, tu důležitou silnou dobrou chuť. A jakmile to maso je opečené, tak já to z pánve většinou sundávám, ale oni jak mají tu velkou pánev, tak to dají k okrajům a doprostřed té pánve se přidají právě ty fazolky, přidá se do toho paprika, ta se jenom tak jako zapění v tu chvíli a přidají se rajčata, ve Španělsku mají normálně rozsekaná rajčata, můžete dát tady normální sekaná rajčata, tak jak se koupí v plechovce. A přidejte ještě kurkumu samozřejmě, případně sůl. No a když je to takhle, tak se to všechno zalije vývarem a všechno se to nechá krásně nějakých 10-15 minut dusit. A až ta tekutina se mírně odpaří, tak se do toho přidává rýže. To je závěrečná část. Do téhle doby se vlastně to všechno promíchává. Ale když vám vznikne základní dušenina s tím opečeným masem, s tou zeleninou, s fazolemi, tak se do toho přisypává rýži. Ta se má nasypat na tu pánev úplně rovnoměrně, aby se prostě rozhrnula opravdu na všechny strany toho rendlíku nebo té pánve a aby všechna ta rýže byla ponořená. A pak se to jenom tak jako protřese, už se s tím nemíchá a nějakých 10 minut se ta rýže vaří trošku výrazněji. A potom je třeba celou tu pánev stáhnout z toho plamene, z toho hořáku a dalších 10 minut se to nechává jenom dojít pozvolná a až zase na závěr se znovu ten a i se to přikrývá ta pánev tady v té části a nakonec se zase ta pánev prudce zahřeje tak, aby bylo slyšet, jak dole se už to lehce ta rýže přichytává. Já to vždycky zkusím takovou tou nějakou míchačkou, to zkusím, když už se mi to chytá k tomu spodku, tak to je ono, tak vypnu tu pánev, nechám to chvilinku být, aby se tam vytvořila taková ta skaramelizovaná napečená vrstvička. To právě v té paelie má být, takhle je to úplně to správné. A nakonec se ta pánev má zakrytá čistou útěrkou nebo alobalem, já to většinou alobalem nebo pokličkou zakryji a nechává se to ještě nějakých 5 minut dojít, aby se to dotáhlo, aby ta rýže byla samozřejmě měkká. Takže takhle na tu paeliu. Tam je důležité vědět, kolik toho vývaru přidat, protože není to nikdy, když tam řeknu, na tohle množství mělo přijít 1,5 litru toho vývaru, tak to neznamená, že to je úplně správně, protože když to budete dusit těch 10 minut, to maso s těmi kostmi a s tou zeleninou, tak se vám to odpaří. Že jo? Takže já vždycky, když dosypávám tu rýži, tak ještě tak, abych měl nad tou rýží, tak aspoň centimetr toho vývaru, té dušeniny. Jo? Takže když tak si klidně ten vývar dolíte. A potom se to bez míchání nechá těch prvních 10 minut, normálně, aby to bublalo. Potom se to nechává 10 minut, aby to jako byl velice jemně. A nakonec se to zase nějakých 5 minut dopéká a 5 minut už bez ohně nechává ustát. Takže dohromady, jestli jsem dobře počítal, tak je to na začátku nějakých 20 minut opékání té zeleniny, potom je to dalších 30 minut vaření té rýže. Takže když byste paeliu dělali, počítejte s 1 hodinou, určitě s celou 1 hodinou na to, až to bude hotové. Každopádně, když tam nedáte kuře nasekané i s kostmi, nebo králíka nasekaného i s kostmi, tak mi věřte, že to nebude tak dobré, protože právě ty kosti, co si budeme povídat, do toho pustí tu správnou, výbornou chuť. A důležité je, jak už jsem zmiňoval, na začátku to maso velmi pečlivě ve větším množství oleje, toho se vůbec nebojte, důkladně opect. A i ty napečeniny všechny potom vyvařit, vydusit a nakonec nasát do té rýže. Tak, teď už nám zbývá jen jedna písnička a po ní sladký desert. A ten bude výrazně sladký.

0: Když se řekne baklava, tak já si představím tenoučké lístkové těsto a z toho při té konzumaci vytéká sladký syrup medově máslový a ještě je tam chuť ořechů a člověk má potom zalepenou nejenom pusu, ale i ruce. Ale je to vždycky velká dobrota. A vzhledem k tomu, že docela běžně už můžeme koupit takzvané filo těsto, to jsou opravdu ty tenoučké plátky, tak tohle těsto, když koupíte, to balení má tak půl kila, řekněme. K tomu potřebujete jednu kosku másla, nějakých 300 gramů drcených vlašských ořechů, někdy si dělá třeba i s pistácí a podobně, nebo s mandlemi, ale vlašské ořechy jsou klasika, a trošku z kořice a potom vlastně syrup, tak čtvrt litru vody svaříte z 300 gramů cukru, dáte tam šťávu z jednoho citronu a nakonec, když to je svařené, tak do toho dáte ještě polévku lžíci medu. A má se to vařit tak dlouho, aby to zhoustlo, aby z toho byl opravdu takový cukrový syrup. A potom už je to jednoduché, protože vy vlastně do nějakého toho pekáčku nebo do nějaké nádoby skládáte to filo těsto. Tam jenom, protože jsou to tenké plátky, tak doporučuju navlhčit si utěrku a tou navlhčenou utěrkou si to filo těsto pořád přikrývat, protože jakmile to necháte někde na vzduchu odložené, tak během chvilky to schne a během chvilky vám popraská. Takže to filo těsto naskládáte do toho pekáčku, řekněme 5-6 vrstev, ale každou tu vrstvu potřete rozpuštěným máslem. Můžete použít klasické rozpuštěné naše máslo. Já, když mám, používám takové to přepuštěné, takové to ghee, ale není to důležité. Takže potřít vrstvičku po vrstvičce a pak po těch 5-6 vrstvách dám trošku ořechů s tou skořicí a zase další vrstvu a zase každý ten plátek těsta vlastně potíráte tím máslem. Ideálně, když dělají dva, aby jeden potíral, druhý to tam skládá, aby to odsýpalo. A zase po dalších 5 vrstvách přidáte ořechy a zase vrstvičku a uděláte takhle dohromady 4-5 vrstev. No a nakonec vlastně, když to takhle máte vyrovnané v tom pekáči, pěkně tu poslední vrstvu tam určitě dobře důkladně potřete máslem, tak vezmete ostrý nůž a v té formě, nebo já mám takovou tu kartu krájecí, takže to nařežu. To těsto se nařeže na ty jednotlivé porce. Oni to klasicky nařezávají na takové ty kosočtverce, ale já běžně v té nádobě, co to dělám, takové obdélníkové, tak to nakrájím na obdélníčky. A jak je to takhle nakrájené, tak to zbylé máslo naleju do těch řezů a šupstím do trouby. Stačí 160 stupňů, bohatě, víc nedávejte. V některých receptech je víc, ale to je zbytečné. Se to potom peče nějakých 40 minut. Musí to být vypečené do zlata. A když to potom vyndáte z trouby, tak i hned, jak se to vyndá, ještě horké, se všude do těch řezů leje ten studený, už vychlazený cukrový syrup s tím citronem a medem a ono to v tom zasíčí a pěkně to necháte potom a nedává se to do ledničky, pozor, protože aby vám zůstalo křupavé to těsto, tak se to nechává normálně v pokojové teplotě přes noc, jen to zakryjete, aby na to nalítali vosy. A druhý den potom už vyndaváte ty jednotlivé kousky šťavnaté a křupavé baklavy. No, to je v dnešním kuchařském čarování téměř všechno, jenom 7 typů, co vařit v příštích dnech, mám pro vás na závěr.
1: Kuchařský kalendář.
0: Co třeba špagety? Já mám rád carbonara, kdy se opravdu vypeče ta pravá slanina a potom jenom vajíčka, trošku smetany a parmazán. A už dlouho mám chuť na čočkovou polévku. My děláme takovou nakyslou s okurkama a s vajíčkem. Další tip, který mám pro vás, a to je vlastně i tip pro mě k večeři, rybičková pomazánka. Taková klasika ze sardinek a trošku citronu nahorch a jarní cibulku. No a takové kuřecí na grilu a k tomu těstovinový salát a jenom kousek opečeného chleba. To si dovedu představit jako takovou letní večeři nebo i oběd. A bramborové placky Třeba nemusí to být bramborák. Může to být takový ten kynutý bramborák a klidně do něj nastrouhejte sýr. Pečená žebírka. To bych si také dal, co říkáte. Třeba se šťouchanými bramborami. A něco sladkého na závěr. No tak třeba nepečený dort z jablek. Teď jsou padanky a z těch ten dort je nejlepší, protože je lehce nakyslý a zároveň pěkně sladký. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Sluncem a radostí okrášlené dny vám přejí ti, kdo dnešní pořad vykouzlili. Mistr zvuku Michal Kolář a kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: Petr Wittlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor celé řady monografií o umění, ale hlavně je budějovickým rodákem. V jihočeské metropoli se narodil roku 1932 a vyrůstal v České ulici. Jeho vzpomínání se můžete naladit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve autor pořadu Filip Černý.
1: V nedělním Vltavínu se můžete těšit do Těšína, do českého Těšína, ale s malým č na začátku. Pokud budeme ještě konkrétnější, tak do jihočeského Těšína. A především se těšte na reportáž natočenou v oratoři Vyšebrodského kláštera u Závišova kříže. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Sobotní poledne ohlásí všechny tři zvony z věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Jiníně na Strakonicku. Nejstarší je bronzový, svatý Jan, který má hlavní tón B1, průměr 92,5 cm a váží kolem 580 kg. V Praze na Novém Městě ho roku 1499 ulil zvonař Jan Konvář. Doplňují ho ocelové zvony Panna Maria a svatý Václav, oba z roku 1922. Panu Marii s tónem S2 ulili Škodovy závody v Plzni, stejně jako svatého Václava s tónem F2. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nový školní rok začne žákům v úterý, přinese legislativní změny. Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu, jinak hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Švejkovy slavnosti dnes oživí Putim na Písecku. Je polojasno až oblačno, teploty mezi 22 a 25 stupni. Noc bude oblačná až zatažená, naměříme 16 až 13 stupňů. Neděle slibuje převážně polojasno a až 28 stupňů Celsia. Dobré poledne, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc žáků. Rok přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moct i v tomto roce vařit podle starých pravidel. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidi se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech chce, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly a aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud operátoři podmínky nesplní, úřad hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Ruské noční útoky na ukrajinské město Buča a jeho okolí nepřežilo nejméně 27 lidí. Zraněných je víc jak 40. Na síti Telegram o tom informoval šéf zprávy kyjevské oblasti Timur Tkačenko s tím, že se aktuálně evakuuje přes 380 obyvatel. Ukrajinské úřady už v pátek informovaly o silných explozích a požáru skladiště v Buči. Z bezpečnostních důvodů taky uzavřeli část dálnice mezi Kyjevem a Čopem na slovensko-ukrajinských hranicích. Švejkovy slavnosti dnes v Putimi na Písecku nabídnou koncert i výstavu. Pořádá je Sdružení přátel Putimi ve spolupráci s obcí a restaurátorem Milánem Blahoutem. Program 15. ročníku začne ve 13 hodin a 30 minut u Starého mostu, doplňuje organizátorka Jaroslava Pixová.
2: Lidé uvidí takovou humornou scénku, bude to rozhovor Švejka s harmonikářem a součástí celé akce je výstava odivní a bytové kultury a bude spojená s velkou módní přehlídkou dobových oděvů. A nakonec nám zahrají hastrmani.
0: Karlův Hrádek u Purkrace na Českobudějovicku dnes ožije středověkou veselicí. Divadelní spolek Křižáci připravil bohatý program se středověkou tématikou. Na dalším ročníku hrádkování se představí rytíři ze spolku Aurum Tábor se svým šermířským vystoupením. Taneční lekce předvede soubor historických tanců Koncioneta. Chybět nebudou tvořivé dílny ani platnéř se svou sbírkou historických zbraní. Akce začíná ve 13 hodin.
1: Sport.
0: Českobudějovický motor se v pátek po úvodní prohře s Cugem 0-3 postavil druhému švýcarskému týmu Rapperswil Jona Lakers. Ani s ním se mu zápas nepovedl. Budějovice i přes vedení v první třetině po brance Marka Zachara nakonec prohráli 2-7. Příprava ale pokračuje hned v úterý, kdy Budějovice zajíždí na Let Jihlavské Dukly.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Večer s přibýváním oblačnosti nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr fouká mírný západní nebo jihozápadní, později odpoledne zeslábne. Noc bude oblačná až zatažená, kránu se slabým deštěm, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Neděle bude zpočátku s velkou oblačností a ojediněle se slabým deštěm, ale už ráno budou srážky ustávat a během dne pak bude převážně polojasno, na horách až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, jihozápadní nebo západní a bio zůstane na nízké zátěži.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s dodávkou se srazily u Novosedel na Českokrumlovsku. Další nehoda je v Písku v ulici Rokycanova na křižovatce s ulicí Harantovou. Nehoda třech aut komplikuje provoz u Mištic na Strakonicku. A pozor i u Záboří na Písecku, i tady se bouralo. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Milí přátelé, přeji vám pohodový čas po 12. Vítejte u Písniček pro radost s datem 29. srpna. Dnes, jak vidím v kalendáři, svátek slaví Evelíny, tak pokud znáte, nezapomeňte na ty své. A než se pustíme do čtení a vyhrávání, dovolte na úvod tři pozvánky. Pokud můžete, poznamenejte si. Budvarka zahraje dnes na městských slavnostech v Protivíně od 19 hodin. Zítra, 30. srpna, Budvarku čeká pouť v Trhovém Štěpánově a hrát bude od 11 do 17 hodin. Lipkovanka vystoupí v Těmicích u Kamenice nad Lipou dnes od 14 do 16 hodin a ještě pozvánka na keramičku. Za tou se můžete vypravit zítra v neděli 30. srpna do Pelhřimova. Tak a teď už vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Helena Pokutová-Hýnová. Písničky pro radost dnes otevře Malá muzika na uši Pepíka, písni 40. A kdo ji dostane rozhlasovou poštou? Milé rádio, 4. srpna oslavila naše pacientka, paní Jana Zetochová, 41. narozeniny. Ze srdce oslavenkyni přejeme hodně štěstí, zdraví a spoustu radostných dní. Svou přítomností vždy rozzáří celé naše oddělení i všechny ostatní pacienty. Milá paní Zetochová, k narozeninám vám blahopřejí pacienti, sestřičky a pan doktor Novák.

Tak to byla malá muzika na uše Pepíka a píseň 40. Čeká nás Kubešova dechovka s písní Od tábora až k nám. Vážená redakce, kulaté životní výročí dnes slaví paní Jana Hodoušová z Kozárovic. Chtěl bych paní Janě Hodoušové touto cestou popřát hodně štěstí, pevné zdraví a jen samou pohodu s mužem Mírou a celou rodinou a vnučky, ať dělají jen samou radost. Za celé zastupitelstvo obce blahopřeje starosta pan Milan Suchan. Dalším dnešním oslavencem je pan Lubomír Kříž z obce Vepice. Roky jako splašené letí, věk je jen číslo, to se hned ztratí. Vlasy sice šednou, vrásky přibývají, ale chlapi v tvém věku nejvíc kouzla mají. Mnoho zdraví, štěstí a lásky ti k dnešním narozeninám přeje manželka Zdena s dětmi. Vážený pane Kříži, a právě paní vám vybrala tuto polku, tak ať udělá radost.

Dohrála Kubešova dechovka a my už na narozeninové pódium pozveme Ježany. Písní Hvězdička potěší paní Marcelu Kolářovou z Dražíče. Všechno nejlepší ke krásným půlkulatým narozeninám a hlavně hodně zdraví do dalších let vám paní Kolářová přeje starosta pan František Horák a zastupitelstvo obce Dražíč. Ježani zahrají také panu Janu Kalašovi. Generální ředitel Motorikov Strojírenská Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov Strojírenská panu Janu Kalašovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

pardubickou šestkou se zastavíme u paní Marie Boháčové v Myslkovicích. Vážená redakce, naše kamarádka, paní Maruška Boháčová dnes oslavuje své narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a radost každý den přejí spolužačky z humpolecké školy. PS, prosíme o písničku Život je dar. Stejný hudební dárek od pardubické šestky tedy pošleme také paní Libušce Polákové z Rožmitálu pod Třemšínem. Vše nejlepší, paní Poláková, k narozeninám a hodně štěstí a zdraví vám přeje pan Pavel Sousa.

O písničku od řečické kapely prosí gratulantka z dalšího dopisu. K narozeninám ji pošleme paní Janě Bendové z Předenic Učkyně. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let vám paní Bendová přeje paní Jiřina Koláříková ze Dřešína. A my se, Janičko, připojujeme. Krásné narozeniny.

Láskyplný vzkaz s blahopřáním ke kulatému životnímu jubileu čeká v písničkách pro radost na paní Kristýnku Jandákovou. Paní Kristýnka Jandáková je z Vimperka. Milá babičko, k tvým krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka, pohody a spoustu nádherných chvil plných radosti a úsměvů. Jsi ta nejlepší babička na světě, skvělá ženská, která tu pro nás vždy byla, když jsme tě potřebovali. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a podporu, kterou nám dáváš. Máme tě moc a moc rádi a přejeme ti, aby ti každý den přinášel důvod k úsměvu a aby ses cítila šťastná a obklopená lidmi, kteří tě milují. S láskou Lenka, Tomášek a Amálka. A my pro vás, milá paní Jandáková, vybíráme keramičku a valčík Láska nejkrásnější.

Valčík Láska nejkrásnější dozněl a v podání Keramičky. Kamenná pohádka z repertoáru telčské dechovky, to je malé hudební pohlazení pro pana Zdeňka Zažímala. Ještě doplním, že pan Zdeněk Zažímal žije v obci Sedlejov u Telče. Cituji. Milý Zdeňku, dnes slavíš narozeniny. Při této příležitosti ti přejeme hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti. A protože ti po celý život přinášely radost písničky a dechová muzika, necháváme ti zahrát píseň spjatou s Telčí, tvým městem šťastných lásek, kterému si celý život věrný. Jistě ti připomene spoustu nádherných vzpomínek a její melodie tě přenese do krásného světa dechové hudby, kterou nosíš v srdci. Mnoho radostných chvil a spokojenosti přejí manželka Dana a syn Tomáš s přítelkyní Peťou.

Paní Stanislava Jánová má dnes u nás v písničkách pro dorost také pozdrav. Všechno nejlepší, především hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody vám, milá paní Jánová, k půlkulatému životnímu jubileu přeje vedení obce a Sbor pro občanské záležitosti. Milá paní Jánová, a my vám pro radost posíláme řečickou kapelu a krásný valčík z nového hudebního nosiče.

Řekni mi, moje milá, tak to byl valčík v podání řečické kapely. Malá muzika na uši Pepíka potěší písní s názvem Bezovka paní Helenu Potužníkovou z Libomyšle. Milá paní Potužníková, a toto je vzkaz pro vás. Přejeme ti pevné zdraví, sílu ducha, co nejvíce úsměvu a radost z každého dne. Ať si obklopena láskou, péčí a porozuměním. Ať tě nikdy neopustí energie, dobrá nálada a chuť do života. To všechno ti přeje sestra Marie s rodinou.

pan Josef Mensdorf-Puji je dalším obdarovaným. Vážená redakce, obecní zastupitelstvo Dírna v čele se starostkou paní Janou Vackovou vás touto cestou žádá o zahrání písničky pro pana Josefa Mensdorfa-Puji. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce paní Věra Novotná. Vážený pane Josefe, a teď už pozvánka k muzice a budou to Babouci a píseň Koupím já si koně vraný.

Dohráli a dospívali Babouci. O další hudební písničkový dárek se postará Stanislav Procházka se svojí kapelou a píseň to bude opravdu rozkošná, už jen podle názvu Růženka. Další psaníčko tedy je adresované paní Růženě Kolářové. Paní Růžena Kolářová ze Stádlce slaví významné životní výročí. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdravíčka a pohody. Máme tě všichni moc rádi a děkujeme ti za vše, co jsi pro nás v životě udělala. Ze srdce vše nejlepší přejí dcera Dana, Milan, Michal, Terka, Vráťa a pravnoučata Adriánka a Vojtišek. Vážená paní Kolářová, pozdrav i od nás, krásné narozeniny.

Z Benešova nad Černou je pan František Peško. Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let vám, pane Peško, zavedení obce Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. A já ještě doplním, že hudební dárek vám, pane Františku, přináší Budvarka.

Dozněl Valčík rodná výzka v podání Budvarky. Přátelé, poslouchejte dál. 90 let, to je krásný čas, plný lásky, vzpomínek a krás. Ať každý nový den ti štěstí dává, zdraví, pohodu a úsměv rozdává. Tak začíná další dopis, který nám do písniček pro radost poslala paní Lenka Mezerová, tak si to pojďme přečíst celé. Milé rádio, právě dnes, 29. srpna, oslavuje své 90. narozeniny paní Marie Mezerová z Batelova, rodačka z Vlčetína u Žirovnice. Ráda sleduje televizní soutěžní pořady, luští osmisměrky a raduje se v kruhu své velké rodiny. Do dalších roků jí hlavně pevné zdraví přejí děti s rodinami. Zároveň v tento den oslavuje narozeniny její bratr, dvojče pan Josef Fiala z Vlčetína, kterému rovněž přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti a oběma oslavencům posíláme hezkou písničku. No a my samozřejmě s radostí přání plníme. Milá paní Mezerová, vážený pane Fialo, vybrali jsme vám překrásnou píseň, která patří mezi ty nejoblíbenější. Vše nejlepší i od nás. A teď už Božejáci a ta naše písnička česká.

0: Čím osadit slunný záhon u zítky? Co aktuálně ostříhat a které rostliny naopak minout s nůžkami v rukou velkým obloukem? Jaké odrůdy angreštu a rybízu aktuálně nejvíc frčí? Odpovědi na všechny tyto otázky nabídnou nedělní Zelené světy po 11. hodině dopolední. K jejich poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.

před 13. hodinou ještě zopakuji pozvánky, kam vyrazit za dobrou dechovkou. Přátelé, poznamenejte si, Budvarka zahraje dnes na městských slavnostech v Protivíně od 19 hodin. Zítra 30. srpna Budvarku čeká pouť v Trhovém Štěpánově a hrát bude od 11 do 17 hodin. Lipkovanka vystoupí v Těmicích u Kamenice nad Lipou dnes od 14 do 16 hodin. A ještě pozvánka na keramičku, za tou se můžete vypravit v neděli 30. srpna do Pelhřimova. Keramička bude vyhrávat od 14 do 15 hodin na náměstí v Pelhřimově. A to už je dnes z písniček pro radost vše. Na závěr posloucháte Moravěnku a jejich orchestrální polku s názvem Kristýnka. Krásné odpoledne vám přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nástup na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit školy. Studenti už to dělat nemusí. Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila nová přeshraniční cyklotrasa. Po tříleté rekonstrukci se znovu otevřel hrad Kámen na Pelhřimovsku. Noční teploty klesnou ke 13 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Předtím museli nástup do školy oznamovat pojišťovně jak školy, tak studenti. V praxi se proto stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč ale se změnou nesouhlasí. Odpovědnost za hlášení pojišťovně by podle něj naopak měli mít studenti.
3: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeny. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
2: Nová cyklostezka propojila Vyšší Brod s rakouským Reichenthalem. Měří přes 3,5 kilometru a stála skoro 22 milionů korun. Trasu doplnila i nabíjecí stanice pro elektrokola poháněná solárními panely a větrnou turbínou, říká místostarosta Vyššího Brodu Jaroslav Marek z ODS.
4: Jsou tady dva panely, jeden bude sloužit pro jazyk německý, jeden bude v češtině, jsou tady mapy, je tu zaznamenaný vlastně i bod, kde přesně stojíme a buď to pojedete směrem na Čechy, můžete dojet do Vyššího Brodu, nebo se zase vrátíte směrem na Bad Leofelden vlastně přes nejjižnější bod České republiky.
2: Hrad Kámen na Pelhřimovsku je po 3 letech oprav znovu přístupný. Kraj ho dneska znovu převzal do užívání. Zrekonstruované jsou interiéry, hrad má novou fasádu a o vstupu je návštěvnické centrum.
5: K vědění bude mimo jiné i obnovená a rozšířená sbírka motocyklů a z bývalých skladových prostor vznikly herny pro děti. Na opravu čeká ještě severní brána. V době, kdy byl hrad přestavený na zámek, ji tehdejší majitelé nechali zasypat. Kraj její obnovu plánuje v následujících letech. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, teploty vystoupají k 25 a na horách k 21 stupňům. V noci se pak ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude ze začátku ve znamení velké oblačnosti, ojediněle se slabým deštěm. Už ráno ale budou srážky ustávat a během dne čekáme většinou polojasno. Na horách pak přechodně oblačno. Teploty se zítra dostanou k 25 až k 28 stupňům, na horách ke 23. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 163 u Dolního Dvořiště. Policie tam řeší nehodu osobního auta. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Liberecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a

0: rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
1: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaničkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství a Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

temné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Exploze po ruském útoku poblíž Kyjeva nepřežilo 37 lidí. Voda u Podolska na Orlíku se zhoršila. Hygienici tam nedoporučují koupání ani vodní sporty. Českobudějovičtí strážníci tento týden kontrolovali jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Za loňský rok řešili skoro 3000 přestupků. Zítřek bude na jihu Čech většinou polojasný s letními teplotami do 28 stupňů. Příjemné sobotní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderech začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil, že munice se nesmí skladovat v blízkosti obytných budov. Voda u Podolska na Orlické přehradě není vhodná ke koupání. Po mimořádném odběru ji hygienici hodnotí 4. z 5 stupňů. Lokalita přitom už letos měla 2x úplný zákaz koupání. Co aktuální rozbory ukázaly, popisuje ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
3: Je překročená hodnota ukazatelů sinice, chlorofil A, vodní květ a je zde snížená průhlednost. Voda je znečištěná přírodním znečištěním odpady. Znečištění je takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití této lokality.
2: Řidiči elektrokol a elektrokoloběžek v Českých Budějovicích dělají chyby. Ukázali to kontroly, do kterých se tento týden pustili strážníci a policisti. Jen za loňský rok přitom řešili skoro 3000 přestupků cyklistů a řidičů elektrokoloběžek. Mezi nejčastější patří třeba jízda po chodníku. Další doplnila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
4: Strážníci se při běžné kontrolní činnosti setkávají především s jízdou po chodnících nebo přechodech pro chodce, nerespektováním dopravního značení, jízdou pod vlivem alkoholu nebo absencí povinného osvětlení za snížené viditelnosti. Kontroly proto probíhají průběžně po celý rok.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, teploty vystoupají k 25 a na horách k 21 stupňům. Večer oblačnosti částečně přibyde a v noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude ze začátku ve znamení velké oblačnosti, ojediněle se slabým deštěm. Už ráno ale budou srážky ustávat a během dne čekáme většinou polojasno. Na horách pak přechodně oblačno. Teploty budou zítra letní, naměříme 25 až 28 stupňů a na horách kolem 21. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jihočeské odpoledne. Poslední prázdninový víkend je obvykle na silnicích rušný, proto v tyto dny každoročně hlídkují na silnici policisté. Na Jindřichohradecku je s nimi dnes i naše reportérka. Za chvíli se s ní spojíme. K tomu nás čeká pravidelný sobotní seriál Místa v srdci a také naše rozhlasové perly. K tomu si zahrajeme písničky, které nestárnou. Zaspívá například Hana Zagorová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka. We'll be right back.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 14. hodině. Poslední prázdninový víkend přivádí na silnice víc aut a policisté jsou proto ve střehu po celém Česku. Hlídky kontrolují řidiče, motorkáře i další účastníky provozu a zaměřují se hlavně na bezpečnou jízdu. Desítky policistů jsou dnes v terénu také na jihu Čech. Jak kontroly vypadají přímo na silnici, tak to ví naše reportérka Kristýna Baršiny. Pěkné odpoledne přeji.
1: Hezký den. Já jsem se vypravila s policisty na Jindřichohradecko. První naše stanoviště bylo mezi Třeboní a Stráží nad Nežárkou. Lokalita je velice oblíbená mezi turisty, což bylo vidět i při kontrolách. Hned v prvních několika autech byly rodiny, které se vrací z dovolené, z místních kempů, ale zastavili jsme třeba i prarodiče, kteří vezli z prázdnin zpět svá vnoučata rodičům, aby se mohli v klidu připravit na nástup do školy. Poslední prázdninový víkend se snaží lidi využívat i k výletům. Tady na jihu Čech je dneska krásně a tak třeba i Tereza, mladá jistkyně na motorce, vyrazila se svými rodiči projet se na Lipno. Konkrétně tahle hlídka za první část dne nezaznamenala ani žádné vážnější přestupky, jednu řidičku upozornili na prasklé čelní sklo. Provoz je tady opravdu silnější a tak policisti nabádají řidiče k opatrnosti tak, aby se z těch prázdnin mohli skutečně vrátit všichni v pořádku.
0: Kristýno, co všechno policisté kontrolují?
1: Každý řidič, kterého hlídka zastaví, se musí podrobit dechové zkoušce na alkohol a kontrolovat můžou i přítomnost dalších návykových látek. Policisti se zaměřují taky na telefon za volantem, bezpečnostní pásy i technický stav vozidel. No a samozřejmě dodržování povolené rychlosti. K tomu například této hlídce slouží mobilní radar. Policista Martin Pešek mi ho taky názorně ukázal. Přístroj vozí v malém kufru v autě a vypadá trochu jako taková pistole. Stačí s ním mířit na jedoucí vozidlo a zaznamená rychlost i poznávací značku. A díky speciálnímu světlu to zvládne i za tmy. Hlídky budou řidiče po celé republice kontrolovat až do pondělí, kdy dopravně bezpečnostní akce končí. Od 1. září pak budou dohlížet zejména na malé chodce, kteří se po prázdninách vrací do školních lavic a během léta mohli ztratit pozornost, kterou bezpečné přecházení přes vozovku vyžaduje.
0: Říká reportérka zpravodajství Kristýna Baršiny, které děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 22 minut. Petr Wittlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor a spoluautor celé řady monografií o umění. Ale hlavně je Petr Wittlich budějovickým rodákem, vyrůstal v České ulici. Jeho tatínek byl divadelník za první republiky a později používal umělecký pseudonym Vilský. A se svým rodným jménem narazil v 50. letech. V rámci našeho večerního pořadu Jeho Češi na to všechno bude Petr Wittlich vzpomínat.
1: Tehdy se odehrála také zajímavá taková anekdota kolem toho našeho jména, jo? Protože oni mu soudruzi navrhovali, aby se počeštil to jméno, což by vlastně nebylo problém, protože používal pseudonym Vilský, tak se klidně měl Vilský, ale otec se nějak, jako se mu tohle nelíbilo, že s ním takhle nakládají a řekl jim, ať se přeměnuje nejdřív soudruh Gottwald a potom se přeměnuje taky já. A bylo ticho, jo? A byl konec, bylo to v pohodě. No pak jsem tam dost dlouho nebyl, pak když jsem tam přišel v 70. 80. letech, tak jsem se podíval, jak se to tam nezměnilo, protože my jsme bydleli v České ulici. Takže když přijdu do Budějovic, tak vždycky

0: Jdu do České ulice a sáhnu si na tu mosaznou kliku, která tam pořád ještě je u toho čísla 34 a doufám, že tam bude na věky, protože zašlehne ve mně taková vzpomínka krásná na ten ztracený ráj toho dětství zkrátka.
1: Takže nezapomeňte dnes po 17. hodině na pořad Jeho Češi, jeho hostem bude Petr Wittlich.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď ještě jedna z našich archivních perel. Uslyšíte hlas jihočeské rodačky a spisovatelky Anny Sedlmajerové. Narodila se 17. března roku 1912 ve Vranině u Třeboně. V Třeboni vystudovala gymnázium, později žila v Praze a v Ústí nad Labem a věnovala se psaní. Po srpnu 1968 ale její tvorbu umlčel zákaz. Anna Sedlmajerová totiž nesouhlasila se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Od roku 1991 žila v jihočeském Tourově. Právě tam ji na začátku 90. let vyhledal redaktor Českobudějovického rozhlasu. Vzali do auta a společně projeli téměř všechna místa na jihu Čech, kde v průběhu života žila. Část tohoto setkání si teďka poslechněte.
2: To, co je přidělený, ta mansarda, to je přidělaný. To přidělali, až když jsem přišel po nás nějaký nový. A my jsme měli jenom ten dolejšek. Tady vpravo to byla ložnice a tady to byl pokoj a velká kuchyně, tam dozadu velikánská. Krásně to postavili vlastně pro tatínka, to mělo takovou historii. Tatínek měl dlouhou známost s mojí tetou, byla to moje teta a kníže pán mu nechtěl dát pořád myslivnu. On se směl vlastně ženit, až když dostal myslivnu, jo. A on mu tím tak se můj tatínek oženil s tím, že panu, knížeti pánu kaše na myslivnu a vzal si v Dehetníku, to je někde u Veselí, obyčejnou starou, už takovou barabiznu, taky hajovnu původně. A nečekal na tu milost, jako od knížety na tu myslivnu a oženil se tam do té Anna. 10 let s tou chodil, s tou tetou Anou, Anna se jmenovala. A tak si ji teda vzal a za rok mu zemřela, při dítěti mu zemřela. To byla tragédie rodičů mojich zase. Zůstal na tom Dehetníku s tím dítětem sám. 6 holek bylo v té rodině. Ta následující po té Aně byla Božena, to byla moje maminka. Určili babičky z obou stran, že tam si musí Vojtíka vzít, že nemůže s ním žít někde na samotě, co by lidi řekli, a to dítě potřebovalo mámu.
3: Tady to je krásný právě, že jste byli uprostřed lesu.
2: To například jsme tady přihlíželi třeba v říji, jsme sem chodili lidi na říji poslouchat a dívat se, to jsme všechno viděli daleko hledama, jsme to sledovali. A jednou se tady stalo teda, no, pro mě to bylo vždycky neštěstí, že se něco stalo zvířatům. Našli potom 2 jeleny zakvesnutý do sebe 2 parohama a obě mrtví.
3: Jak bojovali v říji o laň?
2: Bojovali tak a zahynuli. A to bylo, když jsme neměli otevřený okno, jak se mlátili těma parohama, to bylo slyšet k nám do bytu teda. A můj tatínek samozřejmě věděl, to je ten vidlák a tam je to ten 16. A ten pacholek už sem zase chodí, že jo. Můj tatínek byl takovej opravdu skvělý věc, ten měl šíleně dlouhou tradici, to jsem vám říkala, že ten zastřelený medvěd, poslední to zastřelil můj praděd na Šumavě. On je ještě na Hluboké tam v muzeu. Takže my jsme se teď vrátili na tu Šumavu taky proto, že tam až daleko do Šumavy sahali teda jako kořeny mýho dětství. Tam taky tak začínal a tam jako mládenec, jako myslivecký mlídánec tam žil dlouho. A měl takový hezký mládí, protože jedna z princezen švancemberských si ho vybrala jako, Němci tomu říkali Leibjäger, jako tělesnej
3: myslivec.
2: A ona měla strašnou spoustu krásných psů loveckých. A můj tatínek se jako o ty psy s ní stará, víte, když byl on, tak ty psy vodil.
1: Slyšeli jste archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice, spisovatelku Annu Sedlmajerovou v záznamu natočeném těsně před její smrtí v roce 1995. Všechny záznamy archivních perel najdete také na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci archivní perly.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Hokejový útočník a táta čtyř synů Lukáš Pech sice žije v Litvínovicích na Českobudějovicku, ale v sezóně jezdí hrát a trénovat do Tábora. Mirce Nezvalové pro náš seriál Místa v srdci prozradil, kde je tomuto rodákovi z Jihlavy nejlíp.
1: Místa v srdci.
2: Tak na Jihlavu vzpomínám moc rád, i když už tam od 17 let nejsem, což je nějakých 25 let. Žijou tam mý rodiče, teda babička, takže občas se tam rád podívám. Teď jsem tam byl naposledy s Táborem, kdy jsme tam hráli a vyrostla tam nádherná aréna. Myslím si, že teďka je asi nejlepší v republice. A další místa mám rád, co se týče, co mi utkli v srdci, tak Karlovy Vary, kde jsem působil 12 let a to prostředí tam bylo nádherný, Vary jsou krásný a okolní příroda je nádherná. Máte to kousek na Klínovec, takže na Boží, takže super. A další moje srdeční záležitost je Praha, protože jsem v Praze taky působil 8 let a vlastně jsme si tam postavili i dům a narodili se nám tam 3 děti, takže to je asi ta největší srdeční záležitost, kde jsme si postavili dům a děti tam vyrůstali, takže tam a teď tady v Budějcích nádherný počasí, všichni usměvaví, za ničím se nehoníte, takový klid, takže přemýšlíme, zůstaneme tady v Budějcích.
3: Přesto je ale vaší domovskou scénou teď Tábor a táborský zimní stadion.
2: Na ten taky rád vzpomínám, jako malý dítě jsme jezdili s Dukou do Tábora a vlastně ten zimák se nezměnil, co se týče sedaček, takže ano, vyměnili se mantinely a takové věci, možná trochu zázemí, ale jinak ten stadion je moc pěkný a i Tábor jako město je krásný, to centrum je nádherný a je tam spoustu výborných restaurací a krásný rybní kordem.
3: Je pravda, že Tábor má svá lákadla a Tábor a České Budějovice to byly vždycky tak trochu soupeři. České Budějovice je místo, kam se svými čtyřmi syny si chodíte vyběhnout?
2: Vůbec nechápu teda, proč Tábor s Budějovicemi soupeří nebo naopak. Myslím si, že ty dvě města by měly spolu spolupracovat a teď myslím po hokejové stránce nebo po těch sportovních, protože každý město hraje jinou ligu a myslím si, že by to bylo super, kdyby se to propojilo, nebo co se už teď děje a bylo by to v lepším vojném počtu a dále. Kam tady chodíme? My bydlíme v Litvínovicích, takže my to máme kousek do Strumovky, já to miluji ve Strumovce se procházet, chodím tam běhat. Je to kousek do města. Děti to mají kousek do školy, na tréninky, takže tohle je moje nejoblíbenější místo.
3: No možná v Táboře také najdete nějaká kouzla, třeba vyběhnout tu křížovou cestu do Klokot, tak to byste se pěkně zapotil.
2: To určitě ano, ale tím, že ráno musím odvízt děti do školy a jedu do Tábora na trénink a z tréninku rychle spěchám do zpátky do Budějic, takže v tom Táboře moc jako úplně nejsem. Ale třeba Kuba Suchánek, ten je táborský, takže ten mi to mohl ukázat.
3: Vím, že jste si prošel životní tragédií, ztrátou manželky, tak jste vlastně teď otec samoživitel čtyř synů. Přesto kam chodíte relaxovat? Je nějaké místo, protože čtyři kluci to určitě dá zabrat.
2: Kam chodím, tak máme baráček teďka v těch Litvínovicích Řadovku a já tam mám zahrádku a já jsem rád na zahrádce. Je tam krásný gauš, takže se na něj natáhnu, když děti něco nepotřebují nebo nemusím s nimi nikam jet, tak si rád zarelaxuju na zahrádce, posekám trávu nebo něco udělám na zahradě a pak si tam sednu, dám si kafe. Takže to je taková moje relaxační zóna. Jsou tam krásné rybníky okolo, s pejskem na procházky, takže spíš doma, než abych někam jezdil na výlety, tak spíš po tom okolí.
3: Předpokládám, že třeba máte ještě nějaké cestovatelské sny, co byste klukům chtěl ukázat?
2: My jsme moc úplně s dětma necestovali, když jsme stavili v té době dům, nebo jsme byli na tom malí a my jsme říkali, že chceme cestovat, až budou větší, až to budou vnímat to okolí, aby viděli, že jsme byli tamhle v Itálii, nebo že jsme byli někde jinde. A když byli takhle malinký, tak oni by si z toho nic nepamatovali, takže teď jezdíme třeba občas do Rakouska, jedeme, tak tam se to moc líbí, ale těch míst je spousty, které bychom rádi viděli a ukázali jim vlastně ty krásné místa a tady i po Čechách jsou nádherné místa, takže já doufám, že bude dost času jim to ukázat všechno.
3: Říká hokejový útočník prvoligového týmu HC Tábor Lukáš Pech. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.

0: Tábor se příští týden na 4 dny stane mekou všech knihomolů. Od čtvrtka do neděle zaplní město Festival malých nakladatelství Tabuk. Nabídne nejen setkání s autory a jejich vydavateli, ale taky s ilustrátory, překladateli, výtvarníky a hudebníky, kteří mají k literatuře blízko. 13. táborský Tabuk si podrobně představíme s Jurajem Horvátem. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Když jsem připravoval v lednu písničkovou půlhodinku Světla Ramp o obrovské hvězdě americké country hudby Dolly Parton k jejímu letošnímu jubileu, v skutku jsem netušil, že za zhruba půl rok o této výjimečné dámě budu mluvit v minulém čase a vybírat písničku pro rozloučení se s ní. Dolly Parton zemřela v Nashville v úterý ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou a okamžitě tato zpráva vyvolala v Americe i v jiných koutech světa silnou vlnu smutku i vzpomínání na mimořádně populární zpěvačku, velmi nadanou autorku, hudebnici, herečku i filantropku a atraktivní ženu, která vzešla z velmi chudých poměrů a která ve svém oboru i žánru dosáhla snad všeho. Jakoby se ale nad jejím odchodem vznášel duch něčeho obecně velmi dobrého. Dolly Parton totiž nejenom svými písničkami, ale také názory lidi sjednocovala, což je v tomto velmi rozděleném světě věc tuze vzácná. Milovala, když se jí sny plnily a milovala pocit, že její práce přináší lidem radost, uvedl ve smutečním prohlášení dlouholetý manažer Dolly Parton Donny Nosel. Písničky nositelky Grammy a jiných ocenění zdomácněly i na jihu Čech, což jsem si uvědomil ve zpětně dohledné době při rozhlasových koncertech Pavlíny Jišové nebo bluegrassové kapely Jelly Boys. V ohlednutí se za nesmírnou bohatou uměleckou dráhu Dolly Parton se nejčastěji objevují songy jako Jolene, I Will Always Love You nebo 9 to 5. Ovšem já vám od této veleslavné zpěvačky zahraju píseň, k ní se sama silně hlásila a kterou vyjádřila lecos ze své životní filozofie. Jde o titulní skladbu Alba Dolly Parton z roku 1968 Just Because I'm a Woman. Vidím, že jsi zklamaný podle toho, jak se na mě díváš a je mi líto, že nejsem ta žena, kterou jsi myslel, že budu. Ano, udělala jsem chyby, ale poslouchej a pochop. Moje chyby nejsou o nic horší než ty tvoje, jen proto, že jsem žena. Just because I'm a woman a Dolly Parton.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Policisté ke konci prázdnin kvůli silnějšímu provozu posílili hlídky. Nová cyklotrasa s dobíjecí stanicí na elektrokola propojila Vyšší Brod a rakouský Reichenthalem. Jindřichohradecký zámek nabídne operetní představení Veselá vdova. Noční minima se budou pohybovat kolem 15 stupňů. Hezké sobotní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Policisti na tento víkend a pondělí posílili hlídky. Nejsilnější provoz v souvislosti s koncem prázdnin očekávají na dálnici D1, silnicích prvních tříd a na trasách u rekreačních a turistických cílů. Podle policejní mluvčí kraje Vysočina Dany Čírtkové vede silnější provoz i v kombinaci s letními uzavírkami k častějším nehodám.
7: Na dálnici mohou vznikat nárazově kolony, řidiči jsou pak nervózní, což může vést ke vzniku zbytečných nehod. Stejně tak problémy mohou být na ostatních silnicích, kde stále probíhají stavební práce a provoz je řízen semafory nebo je veden po objízdných trasách. I zde může docházet ke kolizním situacím.
6: Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila nová přeshraniční cyklostezka. Město jí slavnostně otevřelo dneska. Stezku dlouhou přes 3,5 kilometru doplnila i nabíjecí stanice pro elektrokola. Projekt stál téměř 22 milionů korun. Přibližuje vedoucí správy majetku města Vyšší Brod Radek Večerník.
8: Z toho česká strana by měla vyinkasovat 16,2 milionů a rakouská strana 5,6 milionů a bylo na to z Interregu dáno 80% dotace.
6: Operetní představení Veselá vdova od France Lehára zakončí letní prázdniny na Jindřichohradeckém zámku. Inscenaci v podání plzeňského souboru J.K. Tyla uvidí návštěvníci dneska na třetím zámeckém nádvoří. Podrobnosti přidává místostarosta Radim Staněk z Hnutí Naše Česko.
9: Letos právě jsme chtěli rozšířit tu nabídku těch operních představení. Během spousty ročníků jsme tady mohli vidět úžasná operní představení. Musím vyzvihnout dílo Netopír, klasiky Praná nevěsta, Rusalka, Nabuko.
5: Počasí.
6: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná s teplotami do 25 a na horách do 21 stupňů. Večer začne přibývat oblačnosti, v noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a lokálně se objeví slabý déšť. Ráno budou srážky ustávat a během zítřejšího dne čekáme většinou polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty budou letní, naměříme 25 až 28 stupňů a na horách kolem 21. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný západní směrů a biozátěž zůstane nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Vážná nehoda komplikuje provoz na silnici 34 u Lásenice na Jindřichohradecku. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Jihočeské odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vlašský ořech máme na zahradě často kvůli stínu i úrodě. Budeme se mu věnovat v našem nedělním zahrádkáři, také zaostříme na cestu mezi Vyšším Brodem a Rakouskem, která znovu otevírá tentokrát cyklistům a pěším. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá nám Marie Rotrová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 15. hodině. Ořešák může být na zahradě pořádný kus stromu, ale ani velký a zdravě vypadající strom nemusí znamenat bohatou úrodu. Přesvědčil se o tom jeden z našich posluchačů, kterému jeho ořešák už několik let neplodí. Proč se to děje a jestli se s tím dá něco dělat, tak to se zeptala redaktorka Hanka Šuberová zahradníka Pavla Chlouby.
1: Ten dotaz zněl, máme na zahradě ořešák, jedná se o vlašský ořech, je zhruba 10 let starý, je moc hezky rostlý, nicméně neplodí. Měl za tu dobu pár oříšků, které ale potom spadnou a nejsou vlastně ani k užitku. Kde může být zakopaný pes, jak se říká? Tak co poradíme?
2: Já, Hanko, na tuto otázku odpovídám otázkou nejradši, protože já potřebuji toho zvědat se také trošku vyspovídat, abych věděl, kam vlastně a jakým způsobem směřovat tu svoji radu. A vždycky se ptám na jednu věc. Na dvě věci se ptám. Je ten ořešák odrůdou, anebo je semenáčkem? To většinou bývá těžké zodpovědět, protože když už má několik let, tak už si ten majitel nemusí pamatovat, jak ho tam získal, nebo to ani nemusí vědět. Ale je to velmi zásadní pro tu odpověď, protože často se objevují na zahradách vedle ořešáku, který plodí, tak se objevují semenáčky ořechu, které jsme nestihli vyzbírat, anebo které nějaké zvířátko si někam odneslo a zapomnělo na něj. Když vyrostou vlastně mladé rostliny ořešáku z těchto krásných plodů, tak máme tendenci ty stromy zachraňovat. Říkáme si, no ty jsi hezonky, z tebe ještě bude pěkný ořešák jednou. A potom ho někam vysadíme, on dobře roste, ale vůbec neplodí. Je to velmi typické právě pro tyto semenáčky, protože u nich ta doba do té pohlavní dospělosti trvá velmi dlouhou dobu, takže on může třeba 10, 15, někdy i více let růst a vůbec nemít snahu přinášet plody. Takže těch 10, 15 let čekáme na to, až ty plody budou a potom velmi často přichází zklamání, protože ty plody sice jsou, ale bývají velmi malinké, často s velmi pevnou skořápkou a s malým jádrem. Takže pěstovat ořešáky ze semínka z vizi sbírání nějaké úrody nedává velmi smysl. Ale chápu to, protože ořešák je statný strom, veliký a i veliký strom, který nepřináší plody, tak je cenným benefitem na té zahradě.
1: Potom může nastat ta situace, že jsme si koupili někde sazeničku takového ořešáku a přesto všechno nám neplodí. Tak kde může být v tomto případě problém?
2: A to je, bych řekl, situace ještě častější, protože lidé se přece jenom naučili si pořizovat ty konkrétní odrůdy na zahradu, aby měli z nich opravdu radost, zhmotněnou, materiální. Ten problém se ale může vyskytovat často v případě, že tento ořešák je solitérní, že široko daleko není žádný jiný, protože ořešáky z velké části, ale i to má své výjimky, jsou rostliny, které jsou cizosprašné, jsou oplované větrem, takže proti směru, jak převažují větry, by měl stát teoreticky alespoň jeden nebo další dva stromy jiné odrůdy, než je ten náš, a potom je velká šance, že k tomu opylení dojde. Čím je ten strom blíže, tím se ta šance samozřejmě zvětšuje. Takže při nákupu ořešáku velmi doporučuji ptát se na odrůdu a zapamatovat nebo zapsat ještě lépe si to jméno a podle toho třeba ještě tu situaci nějakým způsobem řešit. Existuje odrůda, myslím, že je to odrůda Mars, která by měla být samosprašná nebo částečně samosprašná, tak ta je schopná plodit, i když roste samostatně, ale u většiny ostatních odrůd je dobré mít ještě někde toho parťáka, tak jako u lidí.
1: Chovají se, Pavle, podobným způsobem třeba i nějaké jiné stromy?
2: No ano, samozřejmě. Toto není ojedinělý případ jenom pro ořešáky. Typickým takovým stromem, který může krásně růst, kvést a prosperovat a neplodit, přitom je třešeň, protože velká většina třešní, také ne všechny, ale velká většina třešní patří mezi rostliny cizosprašné, takže potřebují na to opylení mít nějakou jinou rostlinu. A když si někdo vysadí třešeň třeba někam na samotu, pod lesem nebo u lesa, a široko daleko není žádný sad, kde by mohly být jiné třešně, tak on potom roste a kvete do krásy, ale neplodí. tam je to řešitelné tak, že se dosadí opět nějaká jiná odrůda, která ten efekt toho opylení přinese, anebo alespoň částečně, i když teda to není 100% řešení, ale někdy pomůže nasbírat větve jiné odrůdy nebo planých třešní. A v době kvetení té naší, která nechce ty plody přinést za žádnou cenu, tak tyto rozkvetlé větve dá to k belíku s vodou pod strom a včelky poběhají i ty větvičky z toho k belíku, i ty větvičky na stromku a nějaké to opylení zařídí. I když nemusí být teda tak silné, jako kdyby tam rostl opravdový opylovací parťák.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V nedělním Vltavínu se můžete těšit do Těšína. Do českého Těšína, ale s malým č na začátku. Pokud budeme ještě konkrétnější, tak do jihočeského Těšína. A především se těšte na reportáž natočenou v oratoři Vyšebrodského kláštera u Závěšova kříže. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: pohodové jihočeské odpoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vyšší Brod a rakouský Reichenthal spojuje nová přeshraniční cyklotrasa Krajinou bez hranic. Vede místy, kudy kdysi procházela historická cesta, kterou přerušila železná opona. Nová trasa nabízí spojení přes krajinu Šumavy a Mühlviertelu pro cyklisty i pěší. Projekt za bezmála 22 milionů korun doplnilo odpočinkové místo a nabíjecí stanice pro elektrokola.
1: Těsně za hranicemi s Rakouskem s výhledem na bývalou celnici se u nové dobíjecí stanice na elektrokola zastavil německý cyklista Ilja Saleč.
2: Vyrazili jsme z Lince a chystáme se jet do Českého Krumlova. Moc se mi to tu líbí, jsou tady i místa na sezení. Myslím si, že postavit dobíjecí stanici pro elektrokola se solárním napájením je skvělý nápad.
1: Společně s ním po nové trase vyjel taky Benedikt Kugr.
3: Dneska jsme vyjeli z Freistadtu a už máme za sebou několik náročných kopců. Byl u toho krásný výhled, ale ne vždycky jsme jeli po cyklostezce, takže máme velkou radost, že tady můžeme jet po opravdové cestě.
1: Trasa vede přes historický hraniční přechod mezi zaniklou obcí Konrátov na české straně a obcí Štiftung v Rakousku. Nápad obnovit historické spojení vznikl před 2 lety, vysvětluje místostarosta Jaroslav Marek z ODS.
4: V tomto místě, ve kterém stojíme, tak byla, no jak bych to řekl, džungle. Bylo to totálně zarostlí. Oni nás požádali, Rakušani, že vlastně z jejich strany mají problém s nějakým soukromníkem, nechtěli pouštět jejich turisty přes jeho pozemky a jestli bychom tu cestu nemohli vyčistit. No takže cestu jsme vyčistili, ale cesta tím pádem samozřejmě sice byla vyčištěná, ale moc se nedala používat. Takže ono to vlastně na to navazuje. Vy buď to můžete přes Štiftung na Reichenthal, nebo můžete jet tady tou stezkou, jedete vlastně okolo české hranice, jedete směrem na Bádlaufelden.
1: Novou cyklotrasu doplnila taky dobíjecí stanice na elektrokola, poháněná solárními panely a větrnou turbínou.
4: Jsou tady 2 panely, jeden bude sloužit pro jazyk německý, jeden bude v češtině, jsou tady mapy, je tu zaznamenaný vlastně i bod, kde přesně stojíme a buď to pojedete směrem na Čechy, můžete dojet do Vyššího Brodu, tam se občerstvit, nebo se zase vrátíte směrem na Bádlaufelden vlastně přes nejjižnější bod České republiky.
1: Přes hraniční cyklotrasa mezi Vyšším Brodem a rakouským Reichenthalem je dlouhá přibližně 3,6 kilometru. Vedoucí správy majetku města Vyšší Brod Radek Večerník doplnil, že celková částka výstavby je bezmála 21,8 milionu korun.
5: Z toho česká strana by měla vyinkasovat 16,2 milionu a rakouská strana 5,6 milionu a bylo na to z Interregu dáno 80% dotace.
1: Projekt nazvaný Krajinou bez hranic tak obnovuje spojení, které bylo po desetiletí přerušeno. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případů by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Petr Wittlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor celé řady monografií o umění, ale hlavně je budějovickým rodákem. V jihočeské metropoli se narodil roku 1932 a vyrůstal v České ulici. Jeho vzpomínání se můžete naladit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve autor pořadu Filip Černý.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Víkend je ve znamení příjemných teplot. Jak se počasí bude vyvíjet ale v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Je tu tady až Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích, které až je hezký den.
2: Hezké odpoledne.
0: Nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená v neděli?
2: Večer bude oblačnosti přibývat a v noci pak bude oblačno až zataženo. K ránu lokálně se slabým deštěm, ale opravdu slabounkým z úhrny do 1 mm. Teploty nám v noci klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra zpočátku velká oblačnost, ojediněle se slabým deštěm, ale již ráno srážky ustanou a během nebude převažovat polojasná obloha, na horách bude přechodně až oblačno. Pozdě večer bude oblačnosti opět přibývat. Zítřejší odpolední maxima 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Byl zátěž zítra na jedničce.
0: Nyní výhled pro příští týden, nejdříve jak bude v pondělí.
2: V pondělí bude oblačno a zataženo, od jihozápadu s přeháňkami nebo deštěm, místy i bouřkami. Později dopoledne ale srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnosti, odpoledne pak bude polojasno až oblačno. Pondělní ranní minima 17 až 14 stupňů, odpolední maxima 22 až 25 stupňů a bude vás zpočátku slabý proměnlivý. Během dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí a večer opět zeslábne.
0: Terhaši, co nás čeká v úterý?
2: Úterý bude s polojasnou až oblačnou oblohou a teploty nám ráno klesnou na 15 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 21 až 25 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během nepřechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Nakonec přidáme informace o středě.
2: Ve středu bude oblačno až polojasno a ranní minima 14 až 10 stupňů a odpolední maxima 21 až 25 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Až se zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Voda u Podolska na Orlíku se zhoršila, hygienici tam nedoporučují koupání ani vodní sporty. Herní prvky nebo turistická odpočívadla vzniknou na vrcholu Libína na Prachaticku. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce. Zítřek bude na jihu Čech většinou polojasný s teplotami kolem 26 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Voda u Podolska na Orlické přehradě není vhodná ke koupání. Po mimořádném odběru ji hygienici hodnotí 4. z 5 stupňů. Lokalita přitom už letos měla 2x úplný zákaz koupání. Co aktuální rozbory ukázaly, popisuje ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
2: Je překročená hodnota ukazatelů sinice, chlorofil A, vodní květ a je zde snížená průhlednost. Voda je znečištěná přírodním znečištěním odpady. Znečištění je takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití této lokality.
1: Prachatice rozšíří turistické zázemí na vrcholu Libína. Rozhodli o tom radní města. Nákup mobiliáře i herních prvků má vyjít na zhruba 1 800 000 korun. Další informace doplnila Eva Suchá z odboru kanceláře starosty.
3: V okolí horské chaty a historické rozhledny má vzniknout například nové dětské hřiště, lavičky, turistický přístřešek, pítko nebo informační panely. Jejich dodávka a stavba se předpokládá v příštím roce před zahájením letní turistické sezóny.
1: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti COVID-19 asi 19 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti COVIDu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v Poznani 2. medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Do své sbírky tak přidal 18. cenný kov ze světového šampionátu. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce 6. Denisa Řáhová.
0: Počasí.
1: Večer začne na jihu Čech přibývat oblačnosti, v noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a lokálně se objeví slabý déšť. Ráno budou srážky ustávat a během zítřejšího dne čekáme většinou polojasno. Na horách přechodně oblačno. Teploty budou letní, naměříme 25 až 28 stupňů, na horách kolem 21. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte na silnici 34 u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Kvůli nehodě osobního auta je tam uzavřený jeden jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Na další nehodu pozor na silnici 145 u Hracholusk na Prachaticku. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida, tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
5: A ty?
4: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Beckovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak?
4: Cože?
5: Pro ženicha. Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To bychom byli divný mozky, kdybychom princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Budeť by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bože. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: No, Žací strojek je nový,
8: ale
9: že jo,
8: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
8: ale
9: manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
8: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři jo. Kočku, kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A nerad.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Ale tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka. Teď nech se hodinou k potýce, no vidíte to? Jedu a seču.
9: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
10: Nemůžu, zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem Tiefesdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht schwadjo.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný

0: získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
1: Hlavu až na jaře po horských závodech.
2: Nerušte jednání, prosím.
0: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Geniál v ceně 26 500 dolarů. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
1: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
2: Klid, prosím, klid.
0: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
0: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze 232 dolary a 18 centů. Chtěl to citovat. Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
1: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
4: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
5: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná 40. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknu. Ona už prostě odešla. A za chvíli se vrátil, a já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlík navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska 6.
5: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. tak kluci říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole Japal, co tomu Bekovi lepíte z Hraťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netflix tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypity sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyhoslovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stihl. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. Teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten sepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladý muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Sem mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono to jde o Kristýnku.
9: Serenádička pro Kristýnečku.
11: Zaspívá mi
9: na dluh
11: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Franče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Umíte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme. Kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Dejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši, člověk, aby dřel, kopal, a oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívaj zadarmo. Dávaj až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás, já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nechupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: mi pokoj. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No ale právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr, a my mu to žrali a ten byl tak bezvanej, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Jsem to dělal toho chrobáka, malý ten majeteček, toho hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: kilometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte, hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Policisti ke konci prázdnin kvůli silnějšímu provozu posílili hlídky. Jindřichohradecký zámek nabídne operetní představení Veselá vdova. V noci může na jihu Čech slabě pršet, teploty klesnou ke 13 stupňům. Příjemné sobotní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidi začali změny zneužívat.
2: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
1: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Policisti na tento víkend a pondělí posílili hlídky. Nejsilnější provoz v souvislosti s koncem prázdnin očekávají na dálnici D1, silnicích prvních tříd a na trasách u rekreačních a turistických cílů. Podle policejní mluvčí kraje Vysočina Dany Čírtkové vede silnější provoz i v kombinaci s letními uzavírkami k častějším nehodám.
3: Na dálnici mohou vznikat nárazově kolony, řidiči jsou pak nervózní, což může vést ke vzniku zbytečných nehod. Stejně tak problémy mohou být na ostatních silnicích, kde stále probíhají stavební práce a provoz je řízen semafory nebo je veden po objízdních trasách. I zde může docházet ke kolizním situacím.
1: Operetní představení Veselá vdova od France Lehára zakončí letní prázdniny na Jindřichohradeckém zámku. Inscenaci v podání plzeňského souboru Jekátila uvidí návštěvníci dneska na třetím zámeckém nádvoří. Podrobnosti přidává místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk z hnutí Naše Česko.
4: Letos právě jsme chtěli rozšířit tu nabídku těch operních představení. Během spousty ročníků jsme tady mohli vidět úžasná operní představení. Musím vyzvihnout dílo Netopír, klasiky Proraná nevěsta, Rusalka, Nabuko.
0: Počasí.
1: Večer začne na jihu Čech přibývat oblačnosti, v noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a lokálně se objeví slabý déšť. Ráno budou srážky ustávat a během zítřejšího dne čekáme většinou polojasno. Na horách pak přechodně oblačno. Teploty budou letní, naměříme 25 až 28 stupňů a na horách kolem 21. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehodu máme hlášenou na silnici 39 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku. Srazila se tam dvě osobní auta, místem projíždějte opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Petr Wittlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor a spoluautor celé řady monografií. Namátkou jmenujme Česká secese, Bohumil Kafka, Příběh sochaře nebo Horizonty umění. Ale hlavně je Petr Wittlich jihočeským rodákem. Narodil se 23. května 1932 v Českých Budějovicích, v nich chodil do obecné školy, měšťanskou školu pak navštěvoval v Táboře a v Táboře a Budějovicích také začal svá studia na reálném gymnáziu. Vzpomínkám Petra Wittlicha právě na jeho dětství v jižních Čechách, na slavnou divadelní rodinu Vilských, z které pochází, bude patřit dnešní vydání pořadu Jihočeši. Příjemný poslech vám přeje Filip Černý.
1: No, když jsem v roce 1992 měl svoji profesorskou přednášku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak ke mně potom přišel jeden fakultní filolog a fonetik a ptal se mě, jestli nepocházím z Třeboně. Do té doby mě nenapadlo, že bych měl v dikci nějaké třeboňské geny, ale trochu mě to zarazilo, protože skutečně moji matku odvezli v porodních bolestech z Třeboně 23. května 1932 do Budějovic, kde jsem se pak narodil. Ovšem matka tedy nepocházela z Třeboně a byla tam v podstatě náhodou na divadelním představení nějakém. Celá ta záhada se ale vyřeší docela snadno, protože mě ve skutečnosti vychovávala babička budějovická do 10 let a ta skutečně byla třeboňská. Ta byla z takového starého selského rodu, který byl zahnízděn tak mezi Lišovem a Ledenicemi v různých vesnicích a její rodiče měli statek v Zalinách. Zalinách to je poměrně nedaleko od Dobrý Vody. No a tam se teda narodila a bohužel ty její rodiče nějak tragicky záhy zemřeli, takže malou Marii Márovcovou, jak se tehdy jmenovala, poslali na handl do Rakouska. A když se vrátila, tak statek byl fuč. Dva její bratři odešli do Ameriky. Jeden se tam usadil v Chicagu a druhý tam snad padl v nějaké poslední válce s Indiány, jak se traduje. No a ona teda šla do Budějovic, tam se vyučila švadlenou a setkala se tam tedy taky se svým budoucím manželem Bedřichem Wittlichem, který působil jako strojvůdce na linii Budějovice-Kájov. Ten Bedřich Wittlich, ten přišel do Budějovic ovšem ze severu, narodil se v Ústí a jak naznačuje to jméno, tak pocházel původně tady vlastně jako z německé rodiny. Jenomže tam taky nastal nějaký malér, protože jakási Amália Wittlich, která pocházela ze Žlutic, tak měla nemanželského syna a tím zřejmě se dostala mimo jaksi tu normální společnost německou. Do českého prostředí přišla, tam se potom počeštil vlastně ten její klon a tenhle ten Bedřich, to už byl český vlastenec, který v roce 1918 vítal Masaryka na nádraží v Budějovicích, když ten projížděl do Prahy, že on tou svojí známou slavnou takovou cestou a vždycky takhle se projevoval v podstatě spíše jako český vlastenec ku podivu. Ten Bedřich Wittlich byl zřejmě velice šikovný člověk, protože jednak třeba vyrobil nějaký model parní lokomotivy, která skutečně jezdila a pískala, ale hlavně byl takový společenský typ, jako tom svědčí různé takové noticky v českobudějovickém tisku dobovém. Například tady mám něco z toho Budivoje, což byl takový jako pozoruhodný časopis, noviny, to ne časopis, teda noviny, tehdejší budějovické. A tam je taková třeba notička o tom, jak místní odbor spolku strojvůdců pořádal zábavu silvestrovskou v roce 1901-1902 a tam vystupovali právě různí strojvůdci taky na přátelské zábavě jako takový vlastně baviči. A je tu například zvláště posléze jmenovaný pan Wittlich, známý humorista a kupletista, vždy již předem při objevení se byl potleskem odměněn a vyznamenal se několika zdařilými přednesy, z nich zvláště se líbily To je náš náci, Krásný Florián, Zeptejte se maminky, Honér, Rekrut a tak dále. Je zajímavé, že otec ještě pamatoval některé ty kuplety a taky bych je, dokonce i já bych je mohl přespívat. Jo? No ale tenhle ten skvělý dědeček, ten bohužel v roce 1919 taky náhle zemřel na voskovou mrtvici. No a zanechal babičku se 7 dětmi, z nich opatřen byl pouze ten nejstarší, který ještě udělal obchodní akademii a ty ostatní teda navíc v té váleční době nebo po váleční době to byl takový zmatek, že museli si hledat svoje nějaké živobytí.

No a otec to vyřešil tak, že šel vlastně ve šlepích toho dědečka. A když mu bylo 16, ten dědeček zemřel, když mu bylo 14, a když mu bylo 16, tak takzvaně utekl k divadlu. Stalo se to na Hluboký, kde byl nějaký soubor, něco hráli, a on se osmělil a šel za principálem a řekl, že by se tedy připojil. A on mi řekl, aby si vzal bílou košili a objevil se v Trhových svinech a tam je nedopověděl nějakou úlohou. No, bylo to zřejmě velice dramatický. Ale takhle začal otec opravdu od píky. Potom byl v nejrůznějších souborech, takovýchhle venkovských, dokonce těch slavných Červíčků, kde houpal na kolenu mladého Rudolfa Hrušínského. A začátkem 30. let potom založil vlastní takovou skupinu, která se jmenovala Dobrá opereta, a s ní sjezdil skutečně po městech českých, jezdili a hráli různé tady operety. Dokonce na to měl nakonec, zase tady mám třeba Národní listy z října 1934, tak tam mají docela jako pěkný jako článek o té skupině, je pochválená, že má dobré hlasy, že skutečně zpívá a někdo neodbývá to nějakým parlandem a podobně. Takže to mělo jaksi určitou úroveň. No. Byl to ale rodinný podnik, protože otec vlastně umožnil těm ostatním sourozencům, aby našli svoji dráhu, řekněme, životní. Ten o něco starší Bedřich, ten potom hrál v Olomouci v divadle a pak taky přišel do Budějovic a po válce byl v Karlínském divadle jako herec a taky bohužel zemřel rychle v 51. roce předčasně. Pak ty tety, teta Vlasta, ta hrála v Budějovicích. Oni se totiž vzali divadelní jméno Vilský. Vlasta Vilská, to myslím, se tam objevovalo v Českém divadle Budějovickým, potom až do 60. let, myslím, hrála dokonce. Teta Anda, ta nějak trochu ohluchla, takže dělala spíš gardrobiérku v těchto těch. A teta Jarka, ta měla takovou krátkou dráhu subrety tady v pražské Uránii, až potom uhranula nějakého bohatého pána a s tím se teda vydala, odešla do privátu. A ten nejmladší Boža, ten bohužel taky hrál v tom divadle, ale ten předčasně taky zemřel na nějakou rakovinu nebo podobně. Čili vlastně kromě toho nejstaršího Zdeňka, který byl takový obchodně zdatný a pak dal určitou kariéru u Bati a nakonec skončil jako obchodní ředitel v Československém rozhlase, ovšem na začátku 50. let, takže to zase bylo takové velice dramatické a taky chudák zemřel v 53. roce na mozkovou mrtvici z tohohle toho v podstatě. No. Takže měli ty sourozenci takhle jako velice pohnutý osud a hráli potom tedy v Jihočeském divadle. Matka byla taky herečka, taky původně z takové jako herecké rodiny. A tohleto divadlo Jihočeský, to jak známo, mělo taky obtíže, protože v Budějovicích bylo ještě německé divadlo, to vlastnilo budovu divadelní, tedy jako dominovalo tam a potom zvlášť teda za války samozřejmě, za protektorátu se stalo to české národní divadlo, jak oni tomu říkali, neúnosným v tom budějovickém prostředí, který ovládli opravdu ty nacisti silní, že v tom, bohužel tam byla silná taková v těch Budějovicích německá menšina, která šla tímhletím směrem, která se takhle radikalizovala. Takže za Heydrichiády potom paní ředitelka Řápková šla do koncentráku, intendant Stejskal byl popraven, že, a divadlo muselo podejít do tábora. Tam potom bylo až do konce války v podstatě.

No ale v tom táboře to taky bylo docela zajímavé, protože to divadlo mělo určitou úroveň, že tam třeba začínala Dana Medvická, že? Čili ono to mělo jako svoji úroveň, hráli opery dokonce, jo. Smetanu, Prodanou nevěstu, tam jsem obstaral dokonce toho kluka, který ukradne tomu principálovi tu obrovskou papírovou čejinku, ale hráli třeba i Čarostřelce, tam zase otec hrál ducha Samuela a udělal si takovou strašidelnou masku, že se ho přibáli potkávat i herci sami za jevištěm. No, takže to jako mělo svůj půvab, to táborské divadlo, a potom koncem války byli ty herci nasazeni taky tam do nějaké továrny, kde vyráběli jakýsi nesmyslný zkrátka věci. A v 45. roce se vrátili do Budějovic. Otec byl dokonce nějaký čas ředitelem tohohle toho navrátivšího se útvaru, ale on měl vždycky taky nějaký politický trošku problémy, takže se tam s nějakýma soudruhama nepohodl. Tehdy se odehrála také zajímavá taková anekdota kolem toho našeho jména, jo? Protože oni mu soudruzi navrhovali, aby se počeštil to jméno, což by vlastně nebylo problém, protože se jmenoval, používal pseudonym Vilský, tak se klidně měl Vilský, a ten nejstarší strýc taky skutečně se počeštil, protože ten zase měl židovku a za války se jí tedy nezřeknul, takže taky šel někam do koncentráků, a tak ten se zlobil hodně na to německý jméno, ale otec se nějak, jako se mu tohle nelíbilo, že s ním takhle nakládají, a řekl jim, ať se přeměnuje nejdřív soudruh Gottwald a potom se přeměnuju taky já. A bylo ticho, jo? A byl konec, bylo to v pohodě. No, nicméně se tam jak už nepohod s těma novýma kulturníma takovýma tregrama a odešel potom do Plzně, my jsme se v 46. roce taky přestěhovali do Plzně a tam potom hrál v městských divadlech a potom taky nějak už jako končil. No. Takže to byla ta odezva jihočeského divadla, který takhle naše rodina víceméně doprovázela.

Já jsem se do Budějovic potom ještě vracel tak v 50. letech, když jsem byl student už dějin umění, tak jsem pro jeho českou galerii dělal také umělecké soupisy památek například. No pak jsem tam dost dlouho nebyl, pak když jsem tam přišel v 70. 80. letech, tak jsem se podíval, jak se to tam nezměnilo, protože my jsme bydleli v České ulici, v čísle 34. Tam byl takový rodinný vlastně klan kolem té babičky. Já jsem vyrůstal mezi 7 ženskými, jo, čili mám v tomhle tom určité zkušenosti. A tam jsme se sestrou a se sestřenicí Hedou, která pořád žije v Budějovicích, která se jmenuje Vodičková Provdana a myslím, že v hudebním životě budějovickým se docela zapsala jako učitelka dlouholetá na hudební škole a nějaký ten sbor tam dokonce vytvořila a tak podobně. Čili jsme žili tam v České ulici, chodili jsme tam na ten frajťák, na ten pláce, který je tam u dominikánského kostela, tam jsme si hráli. Tam, když jsem potom přišel někdy v těch 70. nebo 80. letech, tak se tam dělal archeologický průzkum a teprve jsem si uvědomil, že to byl vlastně poměr zbytov. Že? A tam ty kostry nádherní ležely tak 20-30 cm pod asfaltem, takže my jsme si hezky hráli vlastně tak zbytově na těch kostrách. No nebo nás babička hodila na Sokolský ostrov, ten tehdy byl jako opravdu krásný, protože tam byly květinové partery a teprve se stavěla ta Sokolovna tam a nebo do Havlíčkových sadů, na Loutkový divadlo, nebo mě vzala a jeli jsme

0: ty Budějovice se hodně do mě zapsaly, protože nakonec ten impuls k tomu, abych se stal historikem umění, přišel zase od ty babičky, ale ježiš, takovým kuriozním zase způsobem, protože oni si s dědečkem pořídili zřejmě po té svatbě na výzdobu své ložnice nikoli svaté obrázky, jak to bylo zvykem, ale velkou olejovou reprodukci obrazu Oldřich a Božena od Ženíška. Je to velký, nádherný takový obraz komponovaný, kde ta poloobnažená Božena se vyměňuje takový erotický pohled s tím knížetem na koni. Tak to se zřejmě osvědčilo, když měli těch 7 dětí. Ale na mě to zapůsobilo potom v těch 30. letech, kdy už to jako bylo nějak odstaveno, tak tam se pod tom sklem udělala nějaká taková plíseň uprostřed, takový flek tam vznik a mě jako takového malého hocha neustále jako pronásledovat jako otázka, co tam vlastně je, protože nemohl jsem jako pochopit, co to bylo to takový neurčitý, takový surrealistický. Jo. A já si myslím, že tohle to dalo ten první impuls k tomu, abych se zajímal o obrazy a abych se vůbec ptal, jako, co na těch obrazech je a co to v těch obrazech je. Takže to byl takový jako bezprostřední možná nevědomý impuls, který šel potom tímhletím směrem. No a když jsme se vrátili do těch Budějovic v 45. roce, tak jsme dostali přidělen takový byt po nějakým architektovi Cábelovi, Němci tedy, který včas vzal roha a utek do Rakouska. Ačkoliv prý ten pan Cábel byl jako slušný, ale měl syna, který byl tedy nějaký velice ostrý nácek. Ostatně našli jsme tam nějakou dýku Vodetlugen nebo potom takovou krabici takových německých vojáčků a SS-manů, kteří měli pohyblivou pravou ruku, aby mohli hajlovat. Ono to tam bylo, ale z těch jako lepších časů toho pana architekta tam zůstalo taky pár knížek. Například jedna velká taková německá monografie o Vincentu van Chochovi. A to mě tady nakoplo, protože tam zůstaly taky po něm nějaký olejový barvy, tak jsem se začal malovat dokonce. Pak tam byly ještě různý taky nějaký umělecko-historický publikace nebo knížka o japonský starý architektuře. Takže tohle mě taky posloužilo svým způsobem a ačkoliv jsem ze začátku, protože jsem se zbláznil do skautingu, tak chtěl jsem být pořád lesníkem, ale pak stačil teda takový měsíc na polesí Dianaberg, kde jsem počítal jenom kulatinu a zjistil jsem, že tohle tady není to ono, čemu bych se chtěl věnovat. A už jsem se zaměřil tímhle tím směrem a šel jsem tím po co už dál.
1: Dnešním hostem v pořadu Jihočeši byl historik umění Petr Wittlich.

0: Čím osadit slunný záhon u zítky? Co aktuálně ostříhat a které rostliny naopak minout s nůžkami v rukou velkým obloukem? Jaké odrůdy angreštu a rybízu aktuálně nejvíc frčí? Odpovědi na všechny tyto otázky nabídnou nedělní Zelené světy po 11. hodině dopolední. K jejich poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeniny.

0: nový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Mnoho pěkných pozdravů vám, přátelé, posílám z Českého rozhlasu České Budějovice na úvod dalších koncertních ozven od tří lvů. Moje jméno je Jiří Kasal. Minulý rok v rámci hudebního programu Dne otevřených dveří rozehřála publikum a vytvořila milou atmosféru ve studiovém sále jeho česká hudebně divadelní skupina Rybníkáři. Sestřih z první poloviny tohoto koncertu jsme vám přinesli v tomto pořadu již v loni. Nerad bych vás ochudil o ty zbývající písničky, které Rybníkáři zaspívali a zahráli v sobotu 17. května roku 2025 u tří lvů. A než zazní, zopakujme si ve stručnosti, že Rybníkáři dělají radost dětem i dospělým posluchačům. Od pozdních 80. let zaznamenali během let řadu úspěchů na portě a natočili celkem 5 alb. Vedle z většiny vlastních autorských písniček, v nich se potkává folk a country se swingem, umí vytvořit Rybníkáři také kouzelný pohádkový svět. Přímým výmluvným důkazem byl letošní ročník oblíbeného letního festivalu Pohádkový chlum u Třeboně. Rybníkáře vede zpěvák, kytarista, banjista, hráč na foukací harmoniku Jirka Krška. Kontrabas a baskytaru obsluhuje a též zpívá Ivan Studený, můj bývalý rozhlasový kolega. Sestavu něžně vyvažují dvě ženy, zpěvačka, hráčka na kytarovou mandolínu Madla Markéta Kršková a flétnistka a zpěvačka Věra Studená, která však při tom rozhlasovém koncertu chyběla. Jako první si od Rybníkářů můžete poslechnout skladbu, jejíž autorství nás zavede ke kapitánu Kidovi a která má variantní názvy Song Rancherovi dcery nebo Koukej vrátit toho koně.

Děkujeme moc. Teď předáme mikrofon Ivanovi, protože následuje písnička z našeho CDčka Pohádkový orchestrion. Tam byly taky ty kuňky z naší tůňky a spoustu dalších věcí. A ta písnička se jmenuje Kdy se čerti žení.

Děkujeme moc. No, další písnička byla se na Madlence. To taková swingová pohodovka a jmenuje se Hey Joe.

Děkujeme moc. A předposlední písničku nám tady zaspívá Madlenka. Je zase CDčka Pohádkový orchestrion a jmenuje se Ztratil se mi kocour.

4 písničky autora Ivana Studeného, tedy jednoho z rybníkářů, byly na programu dnešních koncertních ozvěn od Tří lvů, za to odzadu to byly Ztratil se mi kocour, Vyvolený, Pochod vodníků a Když se čarti žení. Mezi ně byl vložen ještě jeden song od kapitána Kida, Hrej Joe. Ještě jednou připomínám, že jsme dnes čerpali z povedeného vystoupení jeho české hudebně divadelní skupiny Rybníkáři ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice při dni otevřených dveří loňského 17. května. Na závěr to bude od Rybníkářů píseň autora Milana Zíky Láďa Swing. Jiříka Salvám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho radosti a dobrou náladu.

Děkujeme. Děkujeme.

0: V nedělním Vltavínu se můžete těšit do Těšína. Do českého Těšína, ale s malým č na začátku. Pokud budeme ještě konkrétnější, tak do jihočeského Těšína. A především se těšte na reportáž natočenou v oratoři Vyšebrodského kláštera u Závěšova kříže. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Šéf NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Nová cyklotrasa s dobíjecí stanicí pro elektrokola propojila Vyšší Brod s rakouským Reichentálem. Kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa stříbro na půl kilometru. Zítřejší teploty vystoupají k 28 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Nová přeshraniční cyklostezka propojila Vyšší Brod na Českokrumlovsku a rakouský Reichenthal. Trasu dlouhou přes 3,5 kilometru doplnila i nabíjecí stanice pro elektrokola. Projekt stál skoro 22 milionů korun. Přibližuje vedoucí správy majetku města Vyšší Brod Radek Večerník.
7: Z toho česká strana by měla vyinkasovat 16,2 milionů a rakouská strana 5,6 milionů a bylo na to z Interregu dáno 80% dotace.
6: Humpolec až do komunálních voleb povede místostarosta z hnutí ANO Václav Křivánek. Starostu Petra Machka z uskupení Humpolec GO odvolali zastupitelé kvůli kritizovanému návrhu územního plánu. Ten zatím dál projednávat nebudou.
8: To, že tam je velké množství připomínek, souvisí prostě i s tím, jaké bylo zadání, nicméně to první veřejné projednání, to znamená, jsme někdy na začátku vlastně toho celého procesu.
9: Obhajuje odvolaný starosta z uskupení Humpolec GO Petr Machek kritizovaný návrh územního plánu. Připomínky se podle něj daly do návrhu zapracovat. Teď už podle něj není cesty zpět.
10: Firma, která přišla s takovýmhle návrhem, zřejmě těžko ten návrh bude předělávat, protože je to její návrh a bude se zatím ideově stát, takže chceme začít znova.
9: Popisuje lidovecký zastupitel Vlastimil Bruckner, že příprava nového návrhu územního plánu už bude na dalším zastupitelstvu. K ukončení projednávání zastupitelé podle něj přistoupili i s rizikem, že další plány můžou ovlivnit legislativní změny a nové připomínkování. Tereza Pšoutová, Český rozhlas. Sport.
6: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro na poloviční trati. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuchsa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami.
11: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli. A strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě. Je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny. A do toho má ještě podat ten maximální výkon.
6: Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské pětistovce šestá.
1: Počasí.
6: Večer začne na jihu Čech přibývat oblačnosti, v noci se ochladí na 15 až 12 stupňů a výjimečně se může objevit slabý déšť. Zítra ráno budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Během dne čekáme většinou polojasnou oblohu, na horách přechodně oblačnou. Teploty budou letní, naměříme 25 až 28 stupňů a na horách bude kolem 21. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pozor, v Českých Budějovicích v ulici Na Sadech u polikliniky Sever je zúžený jízdní pruh, propadla se tam vozovka. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
12: Krásný a pohodový podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Jejich hezký a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: tábor se příští týden na 4 dny stane mekou všech knihomolů. Od čtvrtka do neděle zaplní město Festival malých nakladatelství Tabuk. Nabídne nejen setkání s autory a jejich vydavateli, ale taky s ilustrátory, překladateli, výtvarníky a hudebníky, kteří mají k literatuře blízko. 13. táborský Tabuk si podrobně představíme s Jurajem Horvátem. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední. Tam zaspívám, až zvon se rozezní.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kvůli údajnému zneužívání dávek snížit podporu v nezaměstnanosti. Voda u Podolska na Orlíku se zhoršila, hygienici tam nedoporučují koupání ani vodní sporty. Herní prvky nebo turistická odpočívadla vzniknou na vrcholu Libína na Prachaticku. Zítřek bude většinou polojasný s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
3: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
4: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
3: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
5: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Kvalita vody u Podolska na Orlíku se zhoršila. Hygienici provedli na začátku týdne mimořádné odběry vzorků a zjistili, že voda je tam silně znečištěná sinicemi i odpady. Informovala o tom ředitelka Jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Kvůli vysokému zdravotnímu riziku proto důrazně hygienici nedoporučují koupání a vodní sporty. Lokalita u Podolska měla už letos dvakrát úplný zákaz koupání. Prachatice rozšíří turistické zázemí na vrcholu Libína. Rozhodli o tom radní města. Nákup mobiliáře i herních prvků má vyjít na zhruba 1 800 000 korun. Další informace doplnila Eva Suchá z odboru kanceláře starosty.
6: V okolí horské chaty a historické rozhledny má vzniknout například nové dětské hřiště, lavičky, turistický přístřešek, pítko nebo informační panely. Jejich dodávka a stavba se předpokládá v příštím roce před zahájením letní turistické sezóny.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů a výjimečně se může objevit slabý déšť. Zítra ráno budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Během dne pak čekáme většinou polojasnou oblohu, na horách přechodně až oblačnou. Teploty budou letní, naměříme 25 až 28 stupňů a na horách bude kolem 21 stupňů. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 141 u Vodňan, havaroval tam motorkář a problémy jsou i na silnici 39 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku. Tam se srazila dvě osobní auta a jezdí se tam kyvadlově. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.
1: Že to

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy, protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak, ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujem, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlů. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okenice, vrata, a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližší

0: ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on s ním mohl zase čarovat.
1: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
0: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
1: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
0: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
1: Milí posluchači, slyšíte to nejenom za historii, se dá přijet sem na Christiano. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve Vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má ku podivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešní host, dostal letos výjimečné ocenění. Stal se laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiální vysvětlení. Z něj ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraničních věcí, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i nadále?
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat. aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to hodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémov je to není.
2: Problém je v tom, že politický, někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, kdy jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle. Tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky. Češi byli, někteří byli s námi. Pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no, to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinkaté detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno máma říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A táta přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benin, můj, nalýval Slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přived, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá, jaká je divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamená i svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Cocquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinile slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den, podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinile. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinů, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936, a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak holt tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sále

0: Potom po roce 1948 strašně chátral a bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovaly prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
1: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náhře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova,

0: Bývá plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se, no, se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: Myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních pustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme začít zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní. Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubic 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně vonná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: Polena. On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky.

0: samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselení to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, a nebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo jich se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
6: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili bych...
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl taky malou otázku.
9: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
9: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
8: Cože? V rádiu Luxemburg?
9: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
8: No pánové, co teda?
9: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

spal. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky, na procházky chodil jsem.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

netvor. Mého netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jak.

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě, co bych šetřil chudou štěnici.

0: prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
7: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
7: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
7: Je z prvního století.
8: To bude světová událost.
7: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
9: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
10: Lucerně prostě.
9: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
11: Ne domů.
9: No, Milda, ne domů.
10: Ne domů.
9: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
10: Když si říká všude dobře, tak co doma, že jo?
9: No, no. A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
10: Ano.
9: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli myslili, že se perem.
9: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
9: No.
10: Ty jsi po mně
9: on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda pověla, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak potím tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
10: To je pro
9: psychiatra,
10: ano,
9: to je
10: ano,
9: jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
9: To nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
10: Ale... No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
9: no.
10: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50 a to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
12: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
12: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo?

0: Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl. Věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
0: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
0: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
0: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
0: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
0: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
0: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
0: Osm?
2: Co?
0: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobástek a ladýže.
0: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečeně, pyramida z různých pečení na velemíze, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezres.
0: Aha, dost,
2: jako nezres. Jako nezres.
3: Slyšel si otázka na to správné výšivy? Pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
2: Hotová vražda!
3: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
0: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintátko.

0: Je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
3: Koukám. To, že tě pustila.
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
3: No, máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No, počkej, vážně.
3: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat, a on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
3: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
3: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
3: Šumár, já kolik si koupil těch kytek?
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
3: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
3: No jo, konečně, byla znásilněná.
2: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře? Ale
3: znásilnili nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
3: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
4: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
5: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás. Abyste udělala dojem, myslím, ještě větší dojem, tak.
5: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to rád.
4: Tak pojď, no.
5: Děkuji.
3: Já jsem ti říkal, abys něco dělal.
2: No to jsem jim jak neznásilnit, nebo co?
3: Jsi musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru
3: s takové? Nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem vol.
3: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí. Pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: Dobrej, mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Bolela už jiřina, moje paní myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem Zdrav. Pan Kopecký.
3: No, má ústa, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi nezbláznila, že to pak kradu. Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Na ty. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klobouk, utávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rukujím vám.
2: Pane Kopecký.
1: Moje paní je už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
2: No. Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
4: Ale no ano.
1: Já bych...
4: Ještě, samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
4: Ale prosím vás, to nashledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, a jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá a přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky, na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k Který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takhle je ten.
7: No, slova, no, nech se vede, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A kde další části otázky, pokud...
6: No, právě.
7: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo.
5: Ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hanba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří se teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:23 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v Starousedlici, tady s tou jsou v Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve Starých máme Starý Prachatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme Starý Prachatice Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda Starý Prachatice Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pol ve Vlachově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku. Já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a starý, no, kdo přijde, tak přijde, no, je mi to jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou, no.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím Starousedlíkem jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: Starý
0: ve
1: Ostrově bydlím, ve Ostrově bydlím od narození.
0: Takže
1: mě 56 let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přistěhuje někdo do nový ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takovýho kousacího, a prostě kouša s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipnout, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď u kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom, ano, a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďko nějak budou v říjnu volby, tak vlastně...
0: Věrušku, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak Chaticích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které si na té vesnici dělali, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: prosím.
0: Něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mě tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností. Něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. V přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění, jakkoliv z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání, hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: řekl krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický Vandr. Country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem ji zpíval s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelřimová, jako už vzpomínám na to, je to hromadu let.
1: Mm-hmm.
0: A teď k tomu tématu.
1: Ano.
0: Takže, já na Plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík, Pelřimově žiju už 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, jestli se mě jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany, jakoby, ale jestli se to bere jako na Plavinina, to je těžko říct.
1: No, já myslím,
0: jakoby,
1: že rok, ano,
0: přivdá,
1: ano, pokud přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak, mm-hmm. jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
0: Jako, já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každého, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, je to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémy taky většinou nemám, jako co dokážu se pobavit s každým, a no mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
1: Dobře.
0: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se si teda ještě může ten den zavítat na pouť pelřimovskou. No a...
1: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
0: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, ale to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo tak vybrat nebudu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
1: A kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
0: Já jsem přímo Pelřimák, já jsem tady rodilej.
1: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
0: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. A to mě vlastně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji tak jakým to ztratil.
1: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
0: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let.
1: Ano.
0: Ta tradice ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, Pelřimov město rekordmanů nebo bláznů.
1: Ano.
0: Tak jak se to... Tady traduje o nás a je to jen takový jakoby říčka, než je to bude brát tak doslovně, jo, abych nějaký urazil Pelřimov a je to, jak se to jako říká.
1: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelřimova. Dobře. Ano?
0: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
1: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě v Pelřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
0: s ní. No, ono to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je tam bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no.
1: Ale
0: dneska bych už určitě reagoval.
1: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
0: nebyla
1: tak
0: to dálka,
1: fungoval.
0: Ano, nebyla. No, určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě už bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
1: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuju za sdílení, mějte se krásně.
0: A ještě krátkosti, ještě zdravím taky panu Danu z Blce, jestli ještě poslouchá, to jsem zapomněl.

0: Opatrujte
1: Pan Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplavení na celý život, když to tak vezmu. Tak to první naplavení nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavení. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplavení nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavení. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveněni všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem vzal hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady dodnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebujete tento, tak se zeptám tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příkladným, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to je někomu jenom kvůli tomu, že se on někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, asi, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze. Takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedy neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, poručím vám štamplu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: v bruchu. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se taky vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že. No a bydleli jsme v nájmu a naším jako přáním, nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme 3 děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal v slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladňákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu u těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě 2 pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci, nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kaž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému
1: sousedu? Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoc, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterými jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí být.
0: No, Stano, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelice, seznámice. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnil do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Koutovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdravit, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a bývám 60 skoro, nebo 50, tak potkám 20 letého kluka, nebo má ahoj. No a nevím, co je zase na kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý a asi takhle. My jsme s manželkou Trumpovi, teda bývalý Trumpovi, protože já jsem potom osilpl, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se združujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti, a jde kolem ním dospělé a oni říkají, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdravím, víte, jako. Ale to jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravíme.
1: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobré ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s bráchou jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupí dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jaruško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová. Pokračujte.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i oplakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No.
0: Když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně. Ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být. Ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi. No, ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví, ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče.

0: mluví, oni si hledí si každý sebe. No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každého. A počase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už se ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit, tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
1: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
0: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, pa naopak. Jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
1: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
0: Vy smějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké
1: vesnice? Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pán vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale, no tak to moc ne, to jako to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no některé mi už teda 88 taky. No tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jeře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali. A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské dny, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme,
1: no,
0: za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké a přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 1:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce. Jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich stala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, uh-huh. To je fakt tak hrozný slovo, já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava, ale toto tady jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku, rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezká, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chybí ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, jako ona zemřela, co se jí stalo a teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec. Už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala, jo. Prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco. Prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech ale. Po 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivíz, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici, to až poslední roky se to nějak takhle hojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji, Marie.
1: Tady, prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kručí pysek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? A přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Ávraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lojziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O to tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudru předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudru předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
12: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: Vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na stráni se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělu.
4: No ty to povídám, no. Co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Mavdička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, mamdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Co? Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje mamdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám vstoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáště.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž, běž. Abys nezmečkal.
4: No, tak jdu.
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Víš, Evžene?
7: No?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruž, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš,
6: my
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Plivněte si, jestli chcete.
7: Proč bych plýval?

0: Jakési tedy moderní manželství, ano?
1: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy. No úplně nám to stačí.
2: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
1: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
2: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
1: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
0: U mě, pane Kole, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
1: Jo, vy jste taky unavený.
0: No, dalo by se to tak říct, dalo by se.
1: No tak mějte aspoň vy rozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
0: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
1: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Viď, Maruš?
0: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
1: Co?
2: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
1: No?
2: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
1: No.
2: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
1: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
2: Ježišmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
1: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
0: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
1: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
0: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
2: Emile.
1: Hele, on je pryč?
2: Emile.
1: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
2: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
3: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
4: Kde jsi byla?
5: U holiče.
4: A proč jsi na autobusem?
5: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
6: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
5: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
7: Proč to? Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
4: To byste se nestýděli nosit.
5: V efektu se o ně ženský prali.
4: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
5: Jo, co si uvaříš, čiháku?
4: Ančo!
7: Tam mu ale dává kapky, co?
8: A má co chtěl, víc si o to poledoval.
4: Jo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: Ale co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověk? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
9: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: To, já nic
2: nevidím. Pláběry by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
10: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
10: Ty, co
11: si to brumláš?
12: Hej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pometlo.
11: To jsem...
12: Tak mám čím podpálit v kamnu.
11: To jsem musí něco říct.
12: Tak to řeknu.
11: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu do tréto, tréto. Kručí písek.
12: Co?
11: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od staroměstského jezu? Jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: Mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman, jo? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.
4: Já tam

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Pomoc! Já se utopím! Zachraňte mě! Zachraňte mě!
3: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
2: Já už nemůžu. Pomoc!
3: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala! Hop! No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla. Ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru, a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 38,20 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Když vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby byla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: Si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství, ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Co o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, mi to chcete dát prezentem, prosím?
7: Sednou!
12: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
13: Lojzíčku, můžu na chvilku?
14: Co se děje? Pojď dál.
13: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
14: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
13: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
14: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
13: Poustevníka.
12: Cože?
13: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
14: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
13: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
14: Jo, tak.
13: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
14: jo.
13: Vochočil by si srnku.
14: No,
13: a
14: ne.
13: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
14: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
13: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
14: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
13: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
13: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
14: Kvůli čemu?
13: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
14: Jo,
13: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
14: To je fakt.
13: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
14: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
13: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
14: no jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
13: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
13: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
13: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
14: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.